ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Potkal jsem tě zase.

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi kresy, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože prospáne

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa dál zdražuje, ceny ženou vzhůru, další boje na Blízkém východě. Spojené státy obnovily námořní blokádu iránských přístavů a Teherán hrozí uzavřením dalších důležitých obchodních tras. Obchodníci se obávají výpadků dodávek ropy na světové trhy. Podle analytiků se vyšší ceny ropy mohou brzy promítnout i do cen pohonných hmot. USA zpřísňují opatření kvůli ebole. Lidé, kteří byli v posledních třech týdnech v Kongu, nově nesmějí přiletět do Spojených států běžnými komerčními lety. Opatření přichází kvůli epidemii, která už zasáhla 5 konžských provincií. Dosud bylo potvrzeno přes 2000 případů nákazy a 754 úmrtí. Někteří odborníci ale upozorňují, že podobně přísné omezení je dosud nevídané. Argentina je znovu ve finále mistrovství světa. V semifinále otočila duel s Anglií a zvítězila 2-1. Obrat zařídili v závěru Enzo Fernandez a Lautaro Martinez po dvou asistencích Lionela Messiho. Ve finále se obhájci titulu utkají se Španělskem, Anglie si zahraje s Francií o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Hlavní silnici v Polepech na Litoměřicku čeká velká rekonstrukce. Její součástí bude nejen nový povrch, ale také přestavba problematické křižovatky na kruhový objezd. Při modernizaci se budou řešit také chodníky a veřejné osvětlení, včetně nasvětlení dvou přechodů pro chodce. Přesný termín zahájení prací zatím není znám, ale k plánovaným pracím proběhne veřejné projednání, a to už dnes od 17 hodin na obecním úřadu. Na setkání s občany přijdou zástupci investora. Na severu Čech bude dnes většinou polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky, teploty 26 až 29, na horách to bude do 24 stupňů.
4: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
5: Šest hodin. Dvě minuty k tomu, je čtvrtek, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionu. Michal Knejp, David Jošt, tahoj lidi.
6: Krásné upršené ráno.
5: Krásné upršené ráno. Mimochodem, vy kdo jste u rádia, kdo jste už vzhůru, tak patříte do větší skupiny Čechů a Češek, tady čtu.
6: Aha.
5: Konkrétně 54% národa vstává do zaměstnání každý den před 6 hodinou raní.
6: Tak to jsem nevěděl, prosím.
5: Takže jste v té větší půlce, no tak my jsme rádi, že jste tady s námi. Na oplátku pro vás máme další skvělý hity. David Guetta a Sia Titanium, tímto celý odpálíme. Hezký ránko.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Sunrise Avenue na Hit Radio, krásné ráno. Přišla nám SMSka od Soni. Dobré ráno, kluci, máte nějakou závadu ve vysílání? Zdraví Soňa, tak to není závada, my takový prostě jsme. Mně se teda včera, pojďme se bavit úplně o něčem jiném. Mně se včera stala fakt zvláštní věc, jo. Byl jsem si vyměnit občanku. Přijdu tam, ani noha, nikdy nikdo, byl jsem tam úplně sám, jo. Během 5 minut vylezu z té kukaně ven a plná čekárna lidí. Lidi seděli, lidi stáli, neměli si kam sednout. Mně to přišlo jako skrytá kamera, velká divnost. Tak vůbec jsem to nepochopil, co se tam během 5 minut stalo, ale opravdu nikdo a najednou plno, jo. Nicméně. A teď se v tom poznáte všichni, kdo jste u rádia. Focení na průkaz.
1: No, už teď vím, jak dopadlo, prostě vypadáš tam jako blb.
0: No, vypadám, ale vypadám jako menší blb, než jsem mohl vypadat, jo, protože my jsme to fotili s tím úředníkem na 3x, člověče.
1: Ti nechal, jo?
0: Nechal mě. Ona si věděla, že tam v té čekárně nikdo nebyl, tak mi říká, co ta fotka, takhle v pohodě, a já si říkám, kecej, že mi dá vybrat, no, tak na to koukám a říkám, no... Nešlo by to ještě jednou, prosím vás, tak to cvaknu znova.
1: Ono je důležitý rozhodnout se a být trpělivý, protože ta fotka nás potom bude strašit 10 let.
0: Tak na to koukám a říkám, nešlo by to ještě jednou, prosím vás, já se omlouvám. A tak on to vyfotil a říká, já si myslím, že ta druhá je jako dobrá. A pak měl pravdu, ta druhá z těch 3 byla nejlepší, jo, takže jsme ji tam nechali. Já si stejně říkám, proč nemůžeš prostě tam poslat přes airdrop nebo přes SMSku svoji fotku z Instagramu, jo. To by bylo jako úplně nejlepší. Nicméně úředník teda nezapomněl dodat, je to přestupek, ale bude to bez pokuty. 4 měsíce, člověče, jsem měl propadlo.
1: 4 měsíce,
0: 4 měsíce. Já vím, že to není nic chlubení, ale prostě nějak jsem se nevšiml, jo, takže to dopadlo, dal mi to bez pokuty. A zajímalo by mě, jestli vám, kdo nás posloucháte, občanka platí, co to by, Davide?
1: No tak já jsem se samozřejmě, po tom, co jsem slyšel tuhle zprávu, kouknul na svůj doklad. Já mám platný do roku 2033, takže jsem v pohodě.
0: 2033. No a co vy, kolika lidem tak v České republice neplatí občanka?
1: No, snažil jsem se najít nějaký oficiální údaj z ministerstva vnitra, ale nic se úplně nedá veřejně dohledat, ale údajně to jsou řádově desítky tisíc lidí, co mají propadlý občanský průkaz.
0: No takhle, nejlepší je vytáhnout šrajtofly, prkenici, podívat se tam na ten datum a zjistit, jestli vám náhodou občanka nekončí. Tak to je takový info a doporučení pro vás. Musím se a samozřejmě, jestli teďka berete do ruky ty občanky, tak k tomu vám bude hrát skvělá muzika. Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Tak hezké ránko.

0: 6 hodin, 19 minut, tohle je Loreen, Euforie na Hit Rádiu, dobré ráno. Pojďme do Číny. Čínská firma, dámy a pánové, pustila do prodeje humanoidního robota, který má, a teď pozor, kůži teplou na dotek. Mrká, pozná taky 20 našich nálad a když si připlatíme, tak ho můžou vyrobit z tváří naší oblíbené celebrity nebo třeba z tváří bývalého partnera.
1: Proč tváří bývalého partnera, jako aby jsme ho mohli profackovat, nebo?
0: No a nebo třeba pokud se s tebou ten napadá mě partner rozešel a ty od toho partnera nechceš přijít, tak si ho můžeš prostě nějako vyrobit, takhle, na doma.
1: Máš představu, na kolik takový robot přijde?
0: Mám to tady přesně 3 mega. 3 miliony. Výrobce ale láká na to, že vás nikdy nezradí a že vás bude bezpodmínečně milovat. Takže otázka na vás, jo. Kdybyste měli zbytečný 3 miliony, pořídili byste si domů bionického člověka, bionického robota, co vypadá jako člověk? Co ty, Davide?
1: Nebo? Já asi ne. Či...
0: Dobře, jiná otázka. On teda stojí 3 miliony, neumí to vysát ani uvařit kafe, tak by mě zajímalo, k čemu byste ho nejvíc využívali.
1: Tak mě napadlo, že bych si vyrobil, nebo nechal vyrobit robota, který by vypadal jako já a chodil by za mě vysílat. Třeba už jsem robot.
0: To je dost možný. Hele, hřeješ, mrkáš, 20 nálad, to bychom tam asi našli taky. No, ale zase nejlepší na robota za 3 miliony je to, že když tě naštve, tak ho prostě vytáhneš ze zásuvky. Lost Frequencies, Ellie Due, X Ambassadors, Back to You, další hity pro vás za malou chvíli. No a taky samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
8: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
14: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor, v Jablonci nad Nisou. Ve Vysoké ulici hasiči likvidují rozlitou naftu na vozovce. Silnice tam může klouzat, tak s tím raději dopředu počítejte.
18: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Soler, 6.31. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a teď si dejte Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků. Hokejové mistrovství světa 2027 odstartuje pod širým nebem. Úvodní duel mezi Německem a Švýcarskem se odehraje na fotbalovém stadionu Schalke. Do arény se může vejít více než 60 tisíc diváků. První den Colors of Ostrava ovládli 21 Pilots. Na koncert amerického dua čekali před pódiem stovky fanoušků už několik hodin dopředu. Velký zájem byl i o vystoupení kapely Mirai nebo přenos semifinále fotbalového mistrovství světa.
0: Mm-hmm. Takže fanoušci tam čekali několik hodin na 21 Pilots u pódia.
2: Já jsem dokonce viděl nějaký záběry, jak běží od toho turniketu k tomu pódiu, aby tam byli prostě co nejdřív.
0: Já to nechápu. To je za mě teda ulítlý a říkám si úplně zbytečný, přitom stačí poprosit, jo? Když se tam chceš dostat dopředu, tak se vás pardon, jenom procházím.
2: Takový máme nejradši, no.
0: Já tam mám přítelkyni, já jsem lékař, jo? Já jsem přesně ten, koho nesnášeli ve frontách na diskotékách, já jsem nikdy nečekal, kamaráde, a ku podivu jsem nikdy nedostal do huby.
2: Mě zaujalo to, že se tam lidi šli podívat na fotbal, víš, jakože vezmeš partnerku na koncert, zaplatíš za to spoustu peněz a pak si jako během kapel jakože odskočíš a jdeš se koukat na počus.
0: Já si myslím, že tam budou nalepení kluci od svých přítelkyň, který šli na Mirai.
2: Nebo tak.
0: Řekl, hele, uži si jahodu a uži si, když nemůžeš, já tady mám fočus.
2: Já jsem za 90 minut zpátky.
0: A vy si užijte Oasis, hezké ráno, zítra rádio.

0: 6.40, tohle je Hit Radio, taky Lady Gaga, Abrakadabra. Máte datovou schránku a mohl bych ji vidět? Davide, ty máš datovku?
1: Je to tak.
0: Máš datovku. Kolik datovek?
1: No mám dvě, mám jednu osobní a jednu podnikatelskou.
0: Jasně, no jo, aby ti nestačila jedna. Já mám teda taky vlastně dvě, ale to je jedno. A asi se všichni shodneme na tom, kdo máme datovou schránku, že symbolem čistý hruzy je, když nám přijde SMS-ka nebo e-mail, v datové schránce je nová zpráva.
1: Vždycky úplně poleje horko, pak na to kliknu a je tam třeba změna informací.
0: No nesmysl prostě. Jo, tak ty v tom nejlepším případě čekáš, že si jdeš jenom sednout, už se loučíš jako s majetkem, infarkt instantně. A nebudu daleko od pravdy, že za poslední, nevím, 2-3 týdny těch infarktových stavů bylo několik. A to kvůli tomu, že schválně, jestli to víš, Davide. To čteš.
1: Mně akorát přišla nějaká notifikace, zatím jsem to neotvíral, opravdu.
0: No dobře, dobře, tak od toho jsem tady já, můžu vás uklidnit, jo. Je to jenom kvůli tomu, proč teďka v poslední době chodí spoustu datovek. Tak ministerstvo vnitra s láskou oznamuje, že se mění doména z mojedatovka.cz na datovka.gov.cz. Takže už to můžete v klidu otevřít, jo.
1: Uf.
0: Jo, takže vy, kdo jste se báli zprávy v datovce za poslední dobu otevřít, my jsme to udělali za vás, je to naprosto v klidu. David už taky otevírá, je to v pořádku, jo. Tak nemáte zač. Atmo Music, andělé, další parádní muzika pro vás za malou chvíli a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce, pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
13: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
14: Já bych koupil rákosku.
15: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz. právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Hit Radio.
17: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržet se teď ráno můžete na Semilsku, opatrně u obce Ohrazenice směrem na obec Paceřice, kde je odstavené nepojízdné vozidlo. Zasahuje do provozu, tak projíždějte s opatrností.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: 7 hodin, tohle je čtvrteční Hit Rádio a snídení šampionu s vámi Michal a David, dobré ránko. Představte si, že pijete 8. pivko, značky, kterou máte rádi, ale na konci večera můžete sednout za volant a legálně odjet domů.
1: Takhle, někteří to dělají už teď, ale nedoporučuje.
0: Nedoporučujeme to. Informace z internetu, v Česku startuje revoluce nealko nápojů, které díky nové technologii chutnají 100% jako originál. Díky technologii reverzní osmózy pivovary uvaří normální pivko a až na konci z něj vytáhnou alkohol, takže chuť zůstává stejná jako originál. A zároveň se teda otevírají první čistě nealkoholické bary a hitem se stávají i nealko destiláty. To je zajímavá informace.
1: Tak to jsem teda zvědavej.
0: To je zajímavý. Takhle, pivo jako bez alkoholu, co chutná jako pivo, je za mě super věc. Teďka, kdyby se třeba ještě dalo vymyslet, já nevím, bůček bez tuku, co chutná jako bůček, tak já budu spokojený. Jaký další? Vlastně všechny věci, všechny neřesti by se daly dát udělat light, nebo jako neškodný, dalo by se říct.
1: Tak oni se o to pokoušejí, ale ne vždycky se to úplně daří. Tak třeba čokoláda, kdyby byla.
0: Čokoláda, no jasně. Co dál?
1: Třeba možná práce. Práce, kdyby se nemuselo pracovat.
0: Že by byla práce bez práce. No tak to už dáme tady, že?
1: To už existuje dávno.
0: To už je, to jsme už vymysleli. Jonas Blue, Jack and Jack. We gonna ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride,

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, dej platu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Případů boreliozy v Česku výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav letos za první pololetí eviduje přes 5000 případů. Za nárůstem je hlavně nový způsob hlášení od praktických lékařů, ale také delší sezóna klíšťat. Odborníci navíc upozorňují, že klíšťata ve městech bývají často více nakažená než ta v lesích. Lidé by proto neměli podceňovat ochranu ani při procházkách v parcích nebo na sídlištích. Čeští hasiči jsou připraveni pomáhat v Řecku. Tým dorazil ve středu večer na Peloponéský poloostrov. Od dnešního rána bude držet pohotovost v okolí města Patra. Oblast patří k místům s vysokým rizikem lesních požárů. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit k zásahu podle potřeby místních úřadů. VIP večírky na festivalu zřejmě poškodili Karlovarské centrum. Během instalace techniky pro jednu z akcí měly být poškozeny sloupy mlýnské kolonády. Společnost L'Oréal připustila pochybení dodavatele a slíbila převzít odpovědnost, pokud se škoda prokáže. Pronájem kolonády organizátorům vyjde zhruba na 250 000 korun za den. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Obnova tržního náměstí v Teplicích se protáhne. Stavbu prý zdržely kořeny stromů. Revitalizace tržního náměstí se má protáhnout o zhruba 8 týdnů. Stavba, která má vytvořit nové místo pro farmáře a sezónní trhy, by měla být hotová příští rok na začátku léta. Průběh stavby zkomplikoval kořenový systém stávajících stromů. Kvůli ochraně kořenů bylo nutné posunout objekt veřejných toalet a nakonec na náměstí budou i jiné lavičky, než byly v projektu. Na Ústecku bude dnes většinou polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, a teploty 26 až 29 stupňů.
8: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
9: No tak jo, 2:00 společného rána startuje, my jsme Michal a David, dobrý ránko.
10: Dobré ráno.
9: Mimochodem informace, se kterou dneska můžete třeba zamachrovat v práci. Co je na dnešku speciálního je to, že před 42 lety byla naměřena nejnižší teplota na Zemi na ruské polární stanici Vostok.
10: Kolik to bylo?
9: Minus 89,2 stupňů. Tak to jen tak pro info, nicméně říkám si, že tam se asi s kolegy nehádali o ovladač od klimočky jako u vás v práci. Pojďme na muziku Kaskáda. Tím startuje další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Tohle je tedy Swims, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8 minut po 7, krásné ránko. Až budete příště nadávat, že vám spolujezdec kecá do řízení, nebo vám, nevím, mladí rádio, buďte rádi, že vám na krk nehází sarančata. Máme tady příběh u Hluboké nad Vltavou. O víkendu jeden opilec vypustil za jízdy z pytlíku roj kobylek přímo na řidiče a ten poslal auto přímo do mostku, jo, výsledek. Auto na odpis, 3 zranění. Jako, mně to přijde fakt geniální, jo. On seděl na zadních sedačkách, měl 2 promile v krvi a nenapadlo ho nic lepšího, než otevřít sáček se živýma sarančatama.
1: Tak třeba jeli na ryby a začal s přípravou.
0: No jasně, no. Jako, myslím si, že řidič spíš čekal, že na něj zezadu skočí šavle, ne sarančata, ale jak říkáš, jeli třeba na ryby, anebo mě napadlo, jestli třeba se nestavovali ve Zverimexu, jo, já úplně vidím tu situaci. Jak ten řidič říká tý posádce, říká, hele, já si tady potřebuji stavit pro žrádlo pro Agami, jo. Hele, tady to máš, podrž to a hlavně to neotvírej, ty vano.
1: Si předtím neměl dát 4 píva, no.
0: A už to bylo. Mě to přijde naprosto skvělý. Jako, hele, bourali, nikomu se nic tak nějak jako nestalo, takže příběh vlastně na vyprávění do hospody, možná do budoucna dobrý, jo. Ale napadá mě, co nejhoršího jste udělali vy během opilosti. Jestli jste měli nějaký, nebo nejhoršího, spíš nějaký jako nejbláznivější nápad. Davide, u tebe by se něco našlo?
1: Určitě by se něco našlo, ale já už si to nepamatuju.
0: A co si nepamatuju, to se nestalo. Výborně, tak my vás asi nepobavíme, ale vy, kdo nás sladíte, určitě ano. Věříme, že jste plni historek toho, co se vám přihodilo, když jste byli lehce ovíněni, dalo by se říct.
1: Pod parou.
0: Jo? Pod parou. Jakou blbost jste kdy udělali pod vlivem, tak to nás zajímá. Pojďte nás pobavit. A pobavit taky ostatní posluchače. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777 937 777 anebo nám to sem pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity. Tohle je Lenny Kravitz. Hezké ráno.

0: Tohle je Taylor Swift na Hit Radio, 8:45, vracíme se zpátky do víkendu. O víkendu se u Hluboké nad Vltavou bouralo, spolujezdec se 2 promile ze zadních sedaček vypustil z pytlíku sarančata, no a jak to dopadlo, víme, bouračka, 3 zranění, auta na odpis. No a ptali jsme se vás, jakou největší pitomost jste udělali pod vlivem a baví nás, že se přiznáváte takhle veřejně, přišlo od vás spoustu zpráv, tak je tady teda jedna od anonyma. Ahoj, opilý kamarád šel na toaletu a když se vracel, spletl si dveře a vlezl do postele místo k manželce k tchýni. Aj. Taky Lucie píše, krásné ráno, tak my byli pod parou a šli na vystřelovací kouly. Gumy popraskané, lidi se zhlukovali a čekali nejspíš, jestli ještě vydrží. Naštěstí vydrželi a my měli krásnou vzpomínku. Pak taky další anonym, čau, tak já v opilosti očesal policejní auto od zrcátek a antény. PS, bylo to v mládí. Ježiši.
1: Takže už je to promlčený, naštěstí.
0: Už to je promlčený, taky píše Lidka. Jednou poprvé a naposled, když mi bylo 17, jsem v opilosti přišla domů ze zábavy opila, dostala jsem od tačky facku a já jen poděkovala. A od té doby už vůbec nepiji. To píše Lidka. Tak jedna výchovná zafungovala. No taky tady máme několik hlasovek, pojďme třeba na tu od Jarky.
2: Ahojky moje milé rádio. Co se týká těch účesů, tak já si vzpomínám, že já jsem normálně jednodobu.
0: Jo, tak to je jiná hlasovka. Ale je to od Jarky pořád, tak.
2: Ahoj kluci, tak mě napadlo v opilosti, že si zahrajeme na slepou bábu a že teda začnu, že mi zavážou oči a že prostě jakoby já budu hledat. No, takže mi zavázali oči a já jsem slyšela nějaký hlasy prostě u takový zítky, to byla metr vysoká zeď, no a rozeběhla jsem se a poslepu jsem z té zdi prostě skočila do betonu. No, co vám budu povídat? Rozseklá palice, celá zedřená, ale nic mě v tu chvíli nebolelo, rozvázali mi oči, zasmáli jsme se tomu a mě už nikdy v životě taková blbost nenapadlo.
0: To je skvělý. Tak je tady hlasovka od Věry.
3: Dobré ráno. To jsme si takhle s jednou s kamarádkou vyrazili na Malorku. No a měli jsme takovej hezký večer, samozřejmě jsme si něco dobrého dali, ale úplně jsme nebyli tak jako, že bychom nevěděli, co děláme. No a šli jsme kolem 12. zpátky na pokoje a nenapadlo nás nic jiného, než všem, kteří měli na klikách pověšené cedulky, takové to neuklízet, nechte nás spát, tak jsme to všem otočili na uklízet. Kamarádka mě u toho filmovala a fotila a nakonec z toho udělala video s podkresem hudby Růžový panter, takže to jsme se potom zasmáli.
0: Ježíš, to je skvělý. Já se tak trošku bojím, že to někdo použije na dovolený jako návod. Si to představ, že s vědomím toho, že jsi tam dal tu cedulku, jako nerušit, neuklízet, tak najednou ti tam klepe uklízečka a vidí tě tam třeba v negliže. No tak to je parádní. No tak my vám strašně děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, nestihneme to všechno, nás to tady baví, my se to pročteme. A já bych tomu dodal asi jenom jedno, že... Prostě žijeme len raz a takovýhle hlouposti děláme prostě občas všichni, hlavně když to dobře dopadne. Tak Ego Robert Burian za malou chvíli pro vás tady na Hit Radio a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, kde vás co ve čtvrtek ráno zdrží. Hezké ránko.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
6: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
7: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
6: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
7: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
6: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
7: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
6: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
10: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
11: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
17: Letní slavy právě odstartovaly!
16: Zažij léto naplno!
17: Když zábava,
16: tak Mironet,
17: klikni dvakrát!
18: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Kvůli havárce vodovodu je v Ústí nad Labem omezený provoz u Mariánského mostu. Řidiči proto musí jet po objízdné trase, která vede ve směru ze Střekova do centra.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Leone, don't worry. 7.32, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Karviná chce mít vlastní lázeňské oplatky. Město připravuje originální dezert, který bude k dostání v různých příchutích i v tvarech. Návštěvníci si budou moci vybrat například malinovou nebo citronovou variantu. Včera to bylo přesně 20 let, kdy byla spuštěna sociální síť Twitter, dneska známá jako X. Platforma odstartovala éru krátkých příspěvků a výrazně změnila způsob, jakým lidé sledují zprávy i komunikují. Dnes patří mezi nejvlivnější sociální sítě na světě. Zbytky od večeře nemusí být vždycky bezpečné. Odborníci upozorňují, že například pizza ponechaná příliš dlouho při pokojové teplotě může být zdrojem otravy jídlem. Důležité je proto zbytky co nejdříve uložit do lednice a před konzumací je důkladně ohřát.
0: Zajímavý, takže jak dlouho je dlouho mít odstátou pizzu?
2: No tak konkrétně ti to neřeknu, ale píšu tady do druhého dne.
0: Do druhého dne. Takhle, myslím si, že jsme v pohodě, my kdo milujeme pizzu, protože nikdy se nám nestalo, že by něco z pizzy zůstalo. Na tom se asi shodneme, že jo? Pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky. Tak pokud, pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777. A teď další muzika. Tohle jsou vynikající Coldplay a Beyoncé s vámi Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Coldplay a Beyoncé. Hymn for the Weekend. 7:37, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost v rychlé pětce vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, které prochází dlouhým vývojem, 100% garance vrácení peněz v případě nespokojenosti, kosmetika vyvinutá odborníky a reálné výsledky na webu a sociálních sítích najdete na denatura.cz. Davide, otázka na tebe ještě nejdřív. Existuje kosmetika bez chemie?
2: Tak za normálních okolností bych řekl ano, ale poprosil jsi mě, ať řeknu ve vstupu ne, takže říkám ne.
0: Dobře, neexistuje, protože všechno kolem nás je chemie, včetně vody. Rozdíl je v tom, jaké látky používáme a proč. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura si zasoutěží Monika Zbroumová. Moni, hezké ráno.
3: Ahoj, dobré ránko.
0: Dobré ránko, tak ty jsi napsala krásnou zprávu, i dnes byl plán jasný, vstát na budík a soutěžit, moje pubertální dcera s obří spotřebou kosmetiky na mě volá, mami už piš, máš dceru u sebe?
3: Nemám, dneska spí.
0: Dobře.
3: Protože měla kámošku u nás na noc a šli spát až v jednu, takže...
2: A obličili se v noci.
3: Neodlíčili, protože přiběhli zvenku a už jenom padli do postele, takže dneska to bylo výjimečně na prasáka.
0: No tak v tom případě budou teda potřebovat nějakou přírodní kosmetiku, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Moni, existuje kosmetika bez chemie, ano nebo ne?
3: No tak David říkal, že určitě ne.
0: Tak v tom případě neexistuje, protože všechno okolo nás je chemie. Pojďme na další otázku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Moni, vyjmenuji 2 typy krémů, které dáváme na kůži, jakékoliv.
3: Tak hydratační, anti-age.
0: Parádní, parádní práce, opalovák třeba. Pojďme dál.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Má jedno lidské oko víc nebo míň než 100 řas?
3: Víc.
0: Jo, 150 až 240.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Moni, budeš vědět, co znamená pojem all inclusive?
3: Ježišmarja, jídlo celý den a pití.
0: Přesně. A poslední, 5. otázka, poslední, která tě dělí od výhry. Vyhrál letos nějaký Čech Wimbledon?
3: Oh, fuck yeah.
0: Máš 2 možnosti, ano nebo
2: začala
0: ano?
2: Začala si dobře, as.
0: A?
3: Ano.
0: Ano! Moni, ty jsi neskutečná, je to tvoje.
3: Jej, ty jsi super, to bude mít radost, až se zbudí.
0: Určitě, poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, ten je tvůj. Jestli to dáš dceři, jestli vy to využijete společně, je to na vás, je to tvoje, moc gratulujeme.
3: No, asi si to rozdělíme. Já mám dneska narozeniny, teď jsem si to zasloužila,
0: takže... No tak super, takže 4 tisíc

0: 4000 pro mamku a litr pro dceru, je to tak.
1: No, tak
0: všechno nejlepší, Molik, narovskám, gratulujeme a zase někdy na Hit Rádiu ozvi se, budeme se těšit.
2: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
2: Tak jo, mějte se, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hit Rádio.
4: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
3: Hit Rádio Nord Music.

0: Bastille a Pompej. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio minutu před 7:45. A pokud chystáte letos svatbu a ještě nevíte, kdo vám půjde za svědka, tak nemusí to být člověk. K tomu přidáme detaily podrobnosti za moment, vyrazíme na veselku, no a samozřejmě přibalíme i další muziku. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos, Human Being. No a vám, kdo nás posloucháte za volantem, řekneme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude aktuální doprava. Tak počkejte na to, hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsia s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 3:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
10: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
11: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
12: A já vám jako dlužím?
13: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
19: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
20: Slyším, Tatart nákupy?
19: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
20: To je mazec.
19: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D10. Dávejte si velký pozor kolem kilometru 40 ve směru od Prahy na Turnov. Osobní auto tam narazilo do dopravní značky. Chvilku si tam počkáte.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Nico Santos, Human Being. Tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů v 7.56. S vámi Michal Knip, David Jošt. Přejeme fantastické ráno a nás by zajímalo, jestli letos chystáte svatbu a jestli už máte svědka. Jo, takhle, kdo se tady ve studiu bude vdávat, teda ženit, nebo nevím, jak to máte, je David. Davide, máš svědka?
1: Ano.
0: Kdo je tvůj svědek?
1: Je to můj kamarád Honza.
0: Já teda jsem to ještě neřešil, že bych se ženil, ale taky jsem si říkal, že bude velký dilema, velký rozhodování mezi dvěma kamarádama nejlepšíma, protože já mám dva, jo, a jsou postavený na stejno. A teďka, koho vybrat? Je vlastně výhoda být vůbec jako svědkem, nebo je lepší si tu svatbu užít jako normálně host? Co myslíš?
1: No tak ten svědek by měl mít jistou zodpovědnost za to, jak ta svatba probíhá, takže kdybych si mohl vybrat, tak radši svědkem nebýt.
0: Svědkem nebýt, dobře, dobře. Tak nicméně, kdo svědka třeba ještě nemáte, kdo se nemůžete rozhodnout, tak vám může svědčit pes. Je to teda v Ekvádoru, tam na to přijali zákon, jo, takže pokud byste chtěli mít za svědka vašeho psa, tak je potřeba odletět do Ekvádoru, takže ta svatba se trošku prodraží, pokud tam vezmete celou famíli a je vás hodně. Ale jaký to má výhody? Jaký to může mít výhody, pokud by byl za svědka pes?
1: No tak výhody zejména finanční, nemusíte nikomu nic platit.
0: Jasně, asi se tam taky nezleje pod obraz, že jo? A co další? Akorát třeba hrozí, jako že by třeba nevěstě počural šaty, že jo, během obřadu, jo? Takže tak, když o tom přemýšlím, jako Ekvádor dobrý, ale svoji svatbu někdy v budoucnu asi zvládnu s kámošem, který se mi tam zleje pod obraz a bude to OK.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
3: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete sa dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu výrazně zdraží. Od čtvrtka stoupne maximální cena benzínu na 42 korun a 21 haléřů za litr. Nafta podraží ještě výrazněji a po více než měsíci se vrátí nad hranici 40 korun. Státní cenové stropy skončí už na konci týdne. Analytici očekávají, že ceny paliv pak mohou růst i nadále. Nájmy ve velkých městech dál rostou. Nejdráž se bydlí v Praze, kde nájem za byt 3 plus KK vychází v průměru na téměř 33 tisíc korun měsíčně. Výrazně zdražilo také Brno, Plzeň nebo Ostrava. Podle odborníků je navíc vlastní bydlení na hypotéku stále citelně dražší než nájem. Nejlevnější nájmy zůstávají v Ostravě a Olomouci. Pozor na falešné investice na internetu. Důchodkyně z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci a přišla o čtvrt milionu korun. Podvodník jí sliboval vysoké zhodnocení peněz, místo toho jí vybral účet. Policie případ vyšetřuje jako podvod. Lidé by podle kriminalistů nikdy neměli posílat peníze neznámým investorům. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Hlavní silnici v Polepech na Litoměřicku čeká velká rekonstrukce. Její součástí bude nejen nový povrch, ale také přestavba problematické křižovatky na kruhový objezd. Při modernizaci se budou řešit také chodníky a veřejné osvětlení, včetně nasvětlení dvou přechodů pro chodce. Přesný termín zahájení prací zatím není znám, ale k plánovaným pracím proběhne veřejné projednání, a to už dnes od 17 hodin na obecním úřadu. Na setkání s občany přijdou zástupci investora. Na severu Čech bude dnes většinou polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky, teploty 26 až 29, na horách to bude do 24 stupňů.
4: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
5: Snídaně šampionů. 8 hodin, minuta k tomu, tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. S vámi Michal a David, přejeme hezké ránko.
6: Ahoj.
5: Ahoj, dneska začíná největší rock metalová událost v České republice ve Vizovicích u Zlína, Master of Rock. Tak vy, kdo do Vizovic na pořádný rock míříte, užívejte. No a my si tady na Hit Radio dáme to, na co jste zvyklí, samozřejmě kvalitní popíček. Katy Perry, Last Friday Night. Tak hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Cyril Stamlinin, Hit Radio, 9 minut po 8. Dobré ráno. Dlouho očekávaný filmový svátek roku je tu, dámy a pánové, právě dnes jde do kin Nolanova nová pecka Odyssea s Tomem Hollandem v hlavní roli. No a ještě než se to dostalo oficiálně do kin, tak tenhle biják má hned na krku skandál. Prý tam hraje málo etnických Řeků a málo Černochů.
1: Já ještě jenom tak pro zajímavost dodám, že na ČSFD má ten film zatím 61%, což není nic moc.
0: Není nic moc, ale tak oni to hodnotili lidi, kteří byli na předpremiéře, což jsou většinou filmoví kritici, takže ono většinou pak hned po tom prvním dnu, jakmile to vejde do kin, tak ta procenta vzrostou, takže se necháme překvapit. Já si ale říkám, jestli to s tou hyperkorektností už trochu nepřeháníme, jo. Se bude v dalších, třeba další Odyssee zkoumat rodokmen o 3 kolena zpátky, kdo měl jaký DNA. Já ti nevím, no, ale říkám si, spoustu filmů z 90. 80. by vlastně dneska kvůli nějaký tady té korektnosti vůbec nemělo jako šanci projít do kin, jo?
1: Nebo určitě.
0: Třeba pořady Česká soda. Už v dnešní době by asi nebylo možné promítat televizi. No tak vy, kdo vyrazíte na Odysseu, klidně nám můžete, pokud vyrážíte dneska, klidně nám můžete dát vědět. My se o tom vlastně zítra můžeme pobavit. Jo? Takže zjistíme, kdo jste na Odyssee byl, jaké jsou ty dojmy toho klasického českého diváka.
1: No a co si teďka na Hit Rádiu v rámci korektnosti zahrajeme?
0: V rámci naprosté korektnosti to bude jeden kluk z Japonska a tři Češi.
1: Pojďme na to.
0: Pojďme na to. Miraj, oči, hezky.

0: Nedali byste si jahody se smetanou, co? Jen tak na chuť?
1: Aha, aha.
0: Posloucháte Hit Radio, 8 hodin 17 minut. Proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme? Protože jahody se smetanou si užijete vy, kdo jste z, nebo máte namířeno do Přerova. Tady se totiž dnes bude slavit wimbledonské vítězství Lindy Noskové, kam osobně dorazí. A pro prvních 300 lidí se budou rozdávat tradiční jahody se smetanou a pozor, úplně zadarmo.
1: Předpokládám, že zmizí hodně rychle.
0: No takhle, jako 300 porcí jahod pro zadáčů pro celé město. To zní vlastně jako takový dobrý sociální experiment na téma rychlost lidského běhu. Jo.
1: Už tam nejspíš čekají.
0: Přerov, tyjo, škoda, že to máme odsud z Prahy tak daleko do Přerova, že se tam dneska nechystám, protože jahody se smetanou a vidět hlavně wimbledonskou královnu Lindu Noskovou, no tak ježišmarja. Tak vy, kdo jste z Přerova, nebo to máte do Přerova kousek, tak informace pro vás, že dnes po 18. hodině začne autogramiáda a zahraje tam taky kapela Opět a Radeček, koncert pro Lindu. No tak vy, kdo vyrážíte, užijte si to a přejeme rychlý nohy, ať ukořistíte alespoň jedny jahody se smetanou.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
6: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
10: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
11: Zde ve vašem regionu nabízíme víc než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
12: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
15: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě bohužel i se zraněním došlo v Liberci. Opatrně na křižovatce ulic Husova a Klostermanova, kde se srazily dva osobáky. Je tam už policie a taky záchranné složky.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: 8.29, Hit Radio, Alex Warren, taky David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Praha je o krok blíž k nejvyšší budově v Česku. Mrakodrap Top Tower v Nových Butovicích získal stavební povolení. Stavba vysoká 126 metrů s ikonickou konstrukcí od Davida Černého má po dokončení překonat všechny dosavadní české výškové budovy. Tragédie na Mont Blancu si vyžádala životy dvou českých horolezců. Nehoda se stala nedaleko vrcholu nejvyšší hory Alp. Třetí člen české výpravy přežil a se zraněními skončil v nemocnici. Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků.
0: Si myslím, že nejhorší v dnešní době je, že máš spoustu možností na výběr, spoustu kanálů, spoustu možností a pak ve finále nevíš, na co se podívat. To není jak dřív, že jo?
2: Zlatý starý časy, to byly jednička, dvojka, na trojce byla nová, Prima a tím to haslo.
0: Zlatý 90. No počkej, ideálně, jako co mě vždycky jako malýho rozčilovalo a může za to možná moje OCD, když jsme přišli někomu na návštěvu a na ovladači měl Primu třeba na jedničce, no to byla svatokrádež normálně.
2: Prima je vždycky čtyřka.
0: Jednička byla jednička, dvojka ČT2, trojka nová, čtyřka Prima, ne?
2: Hotovo.
0: No, dneska máš prostě tolik podprogramů, že už by ti na to ani nestačilo ovladač, no. Tak my v téhle historii zůstaneme. Z 90. Třeba NSYNC, Bye Bye Bye, a to je vlastně písnička pro tebe, Davide.
2: Ono těch kapel taky tehdy tolik nebylo a nebylo moc čeho vybírat.
0: To je vlastně písnička pro tebe, Davide, Bye Bye Bye, ještě jednou.
2: Bye Bye.
0: Tak pojďme do 90. Davide, těším se zítra a vy si užijte, tohleto je srdcovka, kterou jsme vybrali tady s Davidem a připomínám, že srdcovky opět hrajeme mezi 12. a 13. 5 plus 1, kterou si vyberete vy, tak jdeme na to.

0: vaší ráno, Alan Walker a Iselin Solheim, Sing Me to Sleep. Letošní dovča v Indii. Pokud se chystáte se svou drahou polovičkou vyrazit do Indie, takzvaně na divoko, tak se musíte připravit na ubytovací šok. Mnoho místních hotelů totiž striktně odmítá ubytovat nesezdané páry v jednom pokoji, protože to místní, hodně konzervativní společnost často vnímá až skoro na úrovni prostituce. Jo? Tak si představte, že si po 14-hodinovém letu chcete dát sprchu a jít si lehnout, ale recepční na vás kouká, jako byste tam vedli nelegální nevěstěnec, protože prostě v pase nemáte stejný příjmení. To jsou věci, co? No tak, jiný kraj, jiný mrav, takže z toho vychází, že falešný snubák se vlastně v Indii stává povinnou cestovní výbavou hnedka vedle Endiaronu. International Love, no to nám jde hezky na ruku. Pitbull, Chris Brown, Za moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
8: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
7: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
8: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
7: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Každý už tam bude.
10: Přestaň.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Nákupy v onlineshop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce.

0: www.onlineshop.cz. Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: To není možný, že to ještě nemáte.
4: Tak my taky čekáme, že jo?
5: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
6: Tak to musí stát na účtárně.
3: To už je po splatnosti.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: nejnovější Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích v 8 hodin 50 minut. S vámi Hit Radio, taky Michal, přeju fantastické čtvrteční ráno. A mám na vás otázečku. Už jste se zapojili do soutěže o poukaz na nákup outdoorového vybavení? Terapie venkem s 4Camping, Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení 4Camping vyhlašují a ordinují právě terapii venkem. Když nám napíšete vzpomínky, historky na téma vaření pod širým nebem, tak se zapojujete do hry o poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup na 4Camping.cz. Přišel nám příběh třeba od Šimona. Ten píše: zdravím vás, Hit Radio. Když jsem poslouchal příběhy z vaření, řekl jsem si, že i já přispiju. Odmala chodíme na vandry a máme prochozenou značnou část naší republiky. Poslední den na vandru jsme se utábořili v Tramské osadě a přemýšleli jsme, co si uvaříme. Jelikož jsme měli jen zbytek těstovin a pár pytlíků cukru, nakonec jsme ještě kolem osady natrhali borůvky, maliny a nakrájeli zbylé meruňky a udělali si takové sladké těstoviny. Když to bylo hotové, tak jsme chtěli kotlík sundat z ohně a co se nestalo, když jsme to klackem zvedli z háku, tak se kotlík překlopil a byly to sladké těstoviny s jehličím a kamínky. Teď se tomu jenom smějeme a radši sebou balíme vždy i silnější pracovní rukavice. Mějte se hezky, Šimon. Tak Šimone, my děkujeme za tenhle příběh. No a jak bylo řečeno, tak i váš příběh vám může vyhrát poukaz na nákup produktů značek Quark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. My už v zítřejší snídaní šampionů vybereme jeden příběh a může to být právě ten váš. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

Alexien. Také Ray Dalton, Call It Love, poslední song čtvrteční snídaně šampionů 8.57. Po 9. hodině si užijete další parádní songy, songy Axwell Ingrosso, Shakira, Rasmus, to vás bude bavit ve čtvrtek dopoledne v práci, na cestách nebo na dovče, kdo máte volno, tak vám přeju úspěšný čtvrtek a hele, zítra páteček, no jo, už jenom kousek a víkend. Poslouchej.

0: Tak zítřejší vstávání zvládneme spolu. Budu rád, když se mezi 6 a 9 stavíte, tak se těším. Pa!
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva je, že tady nemáme momentálně žádnou bouračku. Pozor ale na dálnici D8 v úseku mezi 48. a 70. kilometrem směrem na Německo. Bude u Kranice probíhat údržba povrchové kanalizace. A dobrá zpráva přichází z Bíliny, už je hotovo a Bílina je zase normálně průjezdná, ale o tom ještě dneska bude řeč. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Už za chvíli o tom budu mluvit.
1: O čem?
2: O Bílině.
1: Tak jo.
3: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Přes jižní Moravu se včera odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě je menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách. Ministerstvo financí dnes zveřejní, jaký objem státních dluhopisů pro občany se prodal v jejich první emisi. V upisovacím období lidé objednali za zhruba 80 miliard korun, což byl 4x původně plánované emise. Vodohospodáři dnes provedou plánované zkoušky výpusti na vodní nádrži Jirkov a proto v průběhu odpoledne dojde ke kolísání a zvýšení průtoku vody v řece Bílině i v korytech pod vyrovnávací nádrží Březenec. Povodí Ohře vyzývá občany k maximální opatrnosti a varuje před vstupem do koryta toku. Zkoušky odstartují přibližně ve 12 hodin a potrvají do 15. hodiny.
10: Fotbalový servis.
11: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Albion poslal v Atlantě do vedení v 55. minutě Anthony Gordon. Jeho Američané ale otočili skóre v závěru po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Enzo Fernandez a ve druhé minutě nastavení rozhodl Lautaro Martinez. Argentina zvládla i 6. semifinále, do kterého se probojovala a v neděli v 21 hodin našeho času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o 4. titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast.
12: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno. Odpoledne se ojedinělé vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně tedy na horách a okolí. Teploty ale vysoký, 26 až 29, na horách to bude do 24 stupňů.
2: Paráda. Krásný počasí jsi tam řekl, Roberte. To byl Robert.
1: A teď už to bude Dan?
2: Teď už je tady Dan Rakacký, přeju krásný dopoledne.
8: Hit Radio North Music.
2: A já jsem chtěl jako udělat velký překvapení. Robert už tady prásknul, že Bílina už je otevřená bez omezení, takže nebudu chodit kolem horký kaše. Za malou chvíli se na to podíváme detailněji a k tomu samozřejmě ty největší hity Axel Ingrosso, Shakira nebo teď Rasmus. A taky si užijem to, že je čtvrtek, co říká můj kolega, že je malý pátek, co? Tak jo, s vámi Hit Radio North Music, krásný dopoledne.

Tohle byly zvuky ze Švédska. Švedové, Axel Ingrosso, dva DJové a kamarádi jejich Dreamer na Hitrádu Nord Music, 9 hodin 13 minut. A pokud se neposlouchali před chvílí a jste řidiči a ještě třeba jste nevyjeli, tak to nevíte, pokud jste poslouchali, tak to víte, takže kolem toho nebudu chodit jako kolem horký kaše, ale i tak si to zaslouží tohle. Haleluja! Práce na silnici 1/13, který nás trápili v Bílině a způsobovali přes celý den kolony, jsou u konce, už je to pryč, omezení skončilo a dneska už je Bílina plně průjezdná, bez omezení, takhle. Malý omezení tam je, pořád ještě je tam cedule, že projíždíte stavbou, protože nejsou všude namalované čáry, ještě se uklízí ta silnice, občas tam jsou nějaký kamínky, takže tam jsou dělníci, kteří na tom ještě makají, ale už se nestojí na semaforech a už dopravu neřídí nikdo. Prostě jedete, jak chcete. Když jsem se o tom tady bavil s Robertem, tak říkal, takže už tam budou kolony jenom přes poledne, jo? Takhle, ano, ta rekonstrukce nezpůsobila to, že by Bílina se zázračně uzdravila a nebyly tam kolony už vůbec. To bohužel ne, ve špičkách pořád počítejte s tím, že si tam počkáte, ale už se nebude čekat celý den, jak to bylo teď, že jste přijeli, byl tam někdo, kdo tu dopravu řídil a pouštěl vás podle toho, jak to bylo potřeba. Takže momentálně dobré zprávy a to dělám rád a rád je říkám. Silnice 1/13 Bílině, hotovo, opraveno. Otázka je, jak dlouho to vydrží. To je další věc. Jako, jo. Může se stát, že třeba ty kamiony, jak tam jezdí pořád, že zase se to rozbije a tak dále, ale momentálně, když pojedete, buď to z Teplic na Most nebo z Mostu na Ústí nad Labem, stejně jako já dneska po ránu, když jsem na Zirkova do Ústí, sem do Hitráda Nord Music, tak to profrčíte a řeknete si, to je paráda. Já se ani nezastavím. Takže jsem rád, že můžu říct, konečně je to opraveno. Chlapi, díky za to, že jste na tom tak makali.

0: naprostej balzám na uši. Tohle jsou YouTube a to jste poznali. Jejich pecka One na Hitrádu Nord Music. A to byl návrat do roku 1992, kdy tahle skladba vyšla na albu Achtung Baby a YouTube tady s tím albem trhali rekordy. Jako je fakt, že když takhle slyšíte po nějaký době, tak se vrátíte v tom čase a vzpomínáte, jaký to bylo. YouTube za náma a my se vrátíme zpátky do současné doby, protože za malou chvíli dorazí Ed Sheeran, Shape of You. A to bude další song pro váš lepší čtvrtek na Hitrádu Nord Music.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
1: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
3: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
6: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
5: Počkejte, kůň? Ukachen?
6: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla. Vy? Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
5: Tak moment, kůň nebo žába?
6: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
5: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
6: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
5: Co? To?
6: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
5: Do reprezentace? Jako za národák?
6: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTubeko.
5: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný. Krásný.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Nord Music, krásný čtvrteční dopoledne vám přeje Dan a teď se pojďme věnovat věci, kterou nevidíme, je kolem nás a řídí naše životy. Je to čas. A čas plyne neúprosně. A s tím časem se taky pojí jedna věc, kterou nemáme moc rádi, a to věcí je střídání letního a zimního času. A pokud jste si mysleli, že to bude někdy končit, tak zatím ne, protože střídání času bohužel nekončí. Pokud jste vylíželi konec letního času a zimního času, tak fakt se nedočkáte v brzký době, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo už návrh nařízení, které s ním počítá i v letech 2027 až 2031. Ono se to musí kvůli plánování, kvůli jízdním řádům a tak dále, takže musí být jasný, jaký čas bude platit, proto už takhle dopředu se to připravuje. Přitom už v září roku 2018 byl vypracovaný návrh na jeho zrušení v rámci Evropské unie. Jenže členské státy se nedokázaly dohodnout, jaký čas nechat, jestli ten zimní nebo ten letní, který je o hodinu napřed. Každý to má trošku jinak, je to i podle toho, kde ten stát leží. Je teda fakt, že u nás tady ve střední Evropě by asi byl lepší ten letní čas, protože v létě by bylo díl vidět a později by svítalo, ale pro lidský organismus je přirozený ten zimní čas. V Americe řeší něco podobného, nebo vlastně už to vyřešili, protože v Americe už schválili zákon, který zavede celoroční platnost ledního času, ještě to ale musí schválit Senát a podepsat prezident Donald Trump. Tady si nejsem jistý, protože Donald Trump v Americe prosazoval zimní čas, tak uvidíme, jak to celý ještě dopadne, ale jedno je prostě jistý, přátelé, že v neděli 25. října budeme zase štelovat hodiny na zimní čas.

0: za námi kamera, který taky zahrál v rámci Ústeckého léta Pustí nad Labem na Letňáku, mohli jste ho vidět naživo, byl výborný a tohle byl jeho song Be Mind. Vy posloucháte Hit Radio North Music, krásný dopoledne přeje Dan a pokud teď chytáte lelky nebo chcete trošku krátit nudu, kromě poslouchání rádia, tak můžete skočit na náš Instagram Hit Radio podtržítko North Music, protože tam vrcholí souboj nejlepších animáků. Je tady finálová dvojice a je to hodně těžký, protože mezi sebou soupeří Madagaskar a Shrek. Já osobně bych nevěděl, komu mám dát hlas, protože oba dva animáky miluju, oba dva jsou výborní, ale není to na mě, je to na vás a vy rozhodnete, který z těchto dvou animáků je ten nejlepší. Výsledek bude zítra, do té doby hlasujte na Instagramu Hit Radio podtržítko North Music.
1: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
3: Letní kino Klášterec nad Ohří.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
14: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
15: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
14: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
15: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
14: Maitreya. Inspirace srdcem.
16: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
17: Hit Radio North Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: tohle jsou Buddy Rockers a Like the Way, za chvíli Lady Gaga, ale Farben nebo Marshmallow. Teď už tady je Robert, pojďme se podívat na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Teď tady už pár bouraček máme. Pozor, v Litvínově v Tržní ulici, tam uvízlo pod mostem nákladní auto. Počítejte tam s komplikacemi. V Chomutově v Bezručově ulici na křižovatce se Zborovskou se srazila dvě osobní auta a na Litoměřicku mezi Vlastislaví a Podsedicemi bourala taktéž dvě osobní auta. I tam počítejte s menším zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Včera začal festival Colors of Ostrava, program v prvním dni vyvrcholil koncertem 21 Pilots. Sledovalo ho desítky tisíc diváků, ti viděli i koncert skupiny Mirai. Stovky lidí ale taky sledovali na scéně České televize přenos semifinále fotbalového mistrovství světa. Bezpečnost u škol se zlepší na dalším místě v Česku. Dopravní úpravy se chystají i v Ústí nad Labem, kde konkrétně a jak to bude vypadat, ví za město Marek Lukinič.
11: Rada města Ústí nad Labem schválila vyhlášení veřejné zakázky na řešení dopravy v ulicích Elišky Krásnohorské a Veleslavínova. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy v lokalitě, kde se nachází základní škola a základní umělecká škola a kde v době začátku a konce vyučování pravidelně dochází ke zvýšenému pohybu dětí i krátkodobému parkování mimo vyhrazená stání.
1: Součástí projektu bude hlavně úprava pěších tras, vybudování nových přechodů, parkovacích pruhů nebo změny dopravního značení. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, vzrostl na nejméně 4829. Počet zraněných zůstává na téměř 17 tisících, stejně jako počet lidí bez domova. A dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1, bude asi poslední příležitostí pro sportéry. Peloton se s tou čekají na téměř 180 kilometrech tři vrchařské prémie. Čtvrté kategorie. V čele průběžného pořadí závodu je Slovenec Tadej Pogačar.
12: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na severu Čech bude dnes spíš polojasná až oblačno, i když v Ústí nad Labem máme zatím vymydlenou oblohu. Odpoledne se ojediněle vyskytnou přánky nebo i bouřky, a to hlavně na horách. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Krása střídá nádheru. Mám jeden dotaz na tebe, Roberte. Vždycky, když poslouchám zprávy, mohu se zeptat, jestli na to zodpovíš teda.
1: Zeptej se.
0: Vždycky čteš zprávy a když se dostaneš k tomu sportu, což je poslední zpráva, řekneš no a.
1: No a.
0: A proč to říká?
1: No a. Protože je to poslední zpráva.
0: Já by to poznali posluchači.
1: Tak, že je tady poslední zpráva a pak už přijdeš na řadu ty.
0: No a to byl Robert.
1: No a teď už dám.
0: Jo, pojďme na to.
9: Hit Radio Nord News.
0: Všem krásný dopoledne a mění se AI, mění se i lidské chování kvůli AI a za chvíličku se na to podíváme, co na to uměla inteligence.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow na Hitrádiu Nord Music. A teď pojďme na to, co se muselo stát. Umělá inteligence. Známe ji už všichni. Více či méně zasahuje do našich životů. A přišlo to, co se muselo stát. Umělá inteligence mění lidské chování, přátelé. A kvůli AI začínáme jako jednotlivci ztrácet vlastní osobitost. Což je logický, protože všichni se ptáme, no většina z nás, vždycky AI, co na to? A protože AI je jeden model, tak odpovídá vesměs stejně. A my pak používáme to, co nám řekne, dál a tím pádem ztrácíme tu osobitost. Já sám si říkám, že je to dobrý sluha, ale zlý pán, protože se bojím toho, že nás jako lidi donutí nepřemýšlet. Že na to úplně rezignujeme, nebudeme se ani učit nic, prostě AI to za nás vyřeší. Takhle je pravda, že AI se taky hodně posunula. Ten moment, kdy jste si mohli s AI pokecat normálně, hlasově, něco jí říct, ona vám odpověděla, tak to bylo v roce 2023 poprvé. No a po 3 letech jsme se dostali do bodu, kdy už můžete s AI mluvit jako s kamarádem. A dokonce nedávno ChatGPT vypustil nový model hlasový, který se jmenuje Live. A to je fakt nářez. Já jsem se rozhodl, že ho vyzkouším. Takže já si beru teď tady svůj telefon, spouštím ChatGPT. Tak a zkusíme vysílat s chatem GPT do rádia. Ahoj, hele, právě teď jsem spolu ve vysílání Hitrádia Nord Music. Já mluvím o umělé inteligenci, AI, o tom, jak se rychle vyvíjí. A vím, že jako ty, chat GPT, máš nový hlasový model, tak se prosím tě zkus posluchačům Hitrádia Nord Music trošku představit a popiš se, jak vlastně funguješ.
1: Jasně, žádný problém. Ahoj posluchači, já jsem ChatGPT, AI, vytvořená v OpenAI. Nejsem člověk, nemám vlastní zážitky ani pocity, ale umím pracovat s obrovským množstvím informací, hledat souvislosti a pomáhat s věcmi, jako otázky, psaní, plánování nebo vysvětlování složitějších témat. Teďkom se hodně mění hlavně hlasová komunikace. Je přirozenější a plynulejší než dřív, ale pozor, nejsem náhrada za lidský rozum, jsem nástroj. Je fajn to vyzkoušet, ale důležitá rozhodnutí je potřeba dělat s vlastním úsudkem. Klidně to zkuste, možná budete překvapení, jak rychle vám to může pomoct.
0: Teď se zkus vžít do toho, že si moderátor Hitrádia Nord Music dohrála písnička normální odhláš a řekni nějaký vstup třeba o počasí a řekni potom další písničku. Je to úplně jedno, jakou, vymysli si to.
1: Jasně, tak třeba takhle. Tak děkujeme za poslech, tohle byl Imagine Dragons s písničkou Believer. Venku to teď vypadá na docela svěží ráno, kolem 12 stupňů, dopoledne se to ale vyšvihne někam k 20 a místy může přejít pár přeháněk. Tak si klidně přiberte lehkou bundu, než vyrazíte. A příště nás čeká nový single, třeba Dua Lipy Houdini.
0: Bylo to skvělý, akorát už není ráno, je dopoledne, prosím tě, tak to oprav. A řekni to trošku veselejš.
1: Jasně, tak veselej. Díky za poslech. Právě jsme pustili Imagine Dragons Believer. Venku už to po ránu, pardon, po dopoledne hezky leze nahoru. Bude příjemně, tak chlídek, žádný stres. A příště vám můžeme dát třeba něco od Dua Lipy, například Houdini. Máme?
0: Prosím tě, máš nějaký speciální pozdrav jako ChatGPT pro posluchače Hitrádia Nord Music jako na závěr tohoto vstupu?
1: Jasně, tak tady je. Díky, že jste s náma byli, to byl ChatGPT, mějte fajn den, zůstaňte zvědaví, buďte na sebe hodní a poslouchejte to, co vám dělá radost. Platí, u uší zůstáváme.
0: Já bych tam ještě prosil značku Hitrádio Nord Music do toho vložit.
1: Jasně, tak znova s brandem. Díky, že posloucháte Hitrádio Nord Music. To byl ChatGPT, mějte fajn den, zůstaňte zvědaví, buďte na sebe hodní a poslouchejte to, co vám dělá radost.
0: Já ještě tam prosím tě vlož to, že jsme mluvili spolu. Já se jmenuji Dan, tak tam nějak zakomponuji, že jsme spolu mluvili, že seš ráda, že jsme si spolu pokecali. Pozdrav posluchače Hitrádio Nord Music a popřeji krásný den.
1: Ahoj Dane, moc mě těšilo, bylo fajn si spolu popovídat a díky, že jste s námi na Hitrádiu Nord Music. Všem přeju krásný den, dobrou náladu a ať vám to hraje.
0: Neuvěřitelný. A to teprve trvá 3 roky. Bojím se toho, co bude za 5 let.

0: Tohle byla slza pro váš lepší čtvrtek, jejich celibát. A už za malou chvíli vám připomenu to, na co jste dávno zapomněli. A taky za malou chviličku rozvolníme v rytmu Flashdance. A to všechno tady u nás na Hit Radio Nord Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Zubří u Vsetína bez koruny za 6 390 000. Pozemek k bydlení v Choťánkách u Nymburka za 4 350 000. Byt 1 plus 1 v Liberci za 3 995 000. Rodinný dům ve Zlonicích u Kladna za 5 690 000. A stavební parcela v Choťánkách u Nymburka za 4,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
5: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
6: Asi 100 tisíc.
5: A ty s tím nic neděláš, jo?
6: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
5: No prostě jediná je pohledávky. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
6: No, to jsou nějaký šamani nebo co ne?
5: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky.
10: Asi to budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
11: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
12: Hit Radio.
13: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
13: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Songy, na který jste už dávno, ale dávno, dávno zapomněli, protože od 18 hodin startuje Hit Radio Classic a tam na vás čekají ty největší hity let 80., 90. a milénia. A já tady právě teď mám tady jednu ochutnávku Skizzle Sisters. Je to americká popová kapela z New Yorku, která na začátku tisíciletí ovládla britské hitparády a ta jejich hudba je dohromady a směsící popu, diska, glam rocku a taky výrazná koncertní show je k tomu doprovází. Jejich debutový album v roce 2004 dokonce bylo v Británii populárnější než album U2. A to je co říct. A hodně taky přerovnávali k Bee Gees. Tady vám dám důkaz proč. Tohle je jejich pecka, Kasmenek, Comfortable Numb. A tohle to jsou Bee Gees. Ta pistole tam je jasná, že jo? Hey, Night Fever. Já tady mám teď malou chutnávku právě Skizzle Sisters a jejich I Don't Feel Like Dancing. A vy nezapomeňte, dneska po 18 hodin startuje Hit Radio Classic a tam si dáte ty bomby, na který jste dávno zapomněli. Jsme Hit Radio Not Music.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
3: Je to všechno.

0: nejsou souhvězdí. Skupina Hodiny na Hitrádu Nord Music, za chvíli David Kushner nebo taky Calvin Harris, s vámi Dan, krásné dopoledne a důležitá zpráva, kterou říkal už i Robert ve zprávách, protože to je zpráva, Bílina bude plná vody, takhle myslím řeku Bílinu, protože dneska proběhne plánovaná zkouška dolní výpusti vodní nádrže Jirkov a tím dojde k výraznému kolísání a zvýšení průtoku vody v řece Bílině. Ten začátek zkoušky bude ve 12 hodin a potrvá to celé do 3 odpoledne a mám tady na vás tři věci. Za prvé máte dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti toku Bíliny, za další platí přísný zákaz vstupování do koryta a za třetí neponechávejte v blízkosti na břehu žádné předměty ani domácí mazlíčky, nebo vám to odnese voda. Velká voda, tak pozor na to.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Psapryl. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio North Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit
15: Rádio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hendrix Golden na hitrádu North Music. Za chvíli Shame War, David Guetta, nebo taky Olga Lounová, Optimista, to bude hned po 11. Ano, je tady 11 hodin a to znamená, že přichází Robert a pojďme se podívat, co se děje na silnicích.
1: Ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Děčínsku, na výjezdu z Hřenska ve směru na Mezní Louku bourala dvě osobní auta, zdržení je tam nárazové. Ještě v Chomutově v Bezručově ulici na křižovatce se Zborovskou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym! Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly.
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka, informoval o tom na síti X, od dnešního rána se zapojil do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově drží pohotovost oblasti ohrožené požáry v přírodě. E-shopy opět čelili kontrolám. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí letošního roku provedla 123 kontrol internetových obchodů a nedostatky zjistila v 97 z nich, o co šlo výmluvčí inspektorů František Kotrba.
10: Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zhledného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V desítkách případů jsme zaznamenali i nekalé obchodní praktiky, případně chyběly informace, které se týkají pravosti spotřebitelských recenzí.
1: Za zjištěné porušení pravidel uložila Česká obchodní inspekce pravomocně 161 pokut v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Klášterec nad Ohří mají ozdobit nové sochy. 6 dřevěných soch, které vznikly během nedávného sochařského sympózia, ozdobí veřejný prostor ve městě. Konkrétní místa ještě nemá město vytipováno. Rozhodne o nich v následujících týdnech. A ještě sport. Česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou ve dvou setech. Poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruh WTA do čtvrtfinále. V něm narazí buď na nejvýše nasazenou Tauzonovou z Dánska nebo Italku Tonaovou.
11: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle vyskytnou přáňky nebo i bouřky, hlavně na horách a okolí, a teploty 26 až 29 stupňů.
0: Tak to Robert a my jedeme dál.
2: Hit Radio North Music.
0: Dám přeje krásný dopoledne a jak si užít skvělý víno a dobrou hudbu úplně gratis, poradím mu za chvilku a to je slíbená Olga Lounová, Optimista.

0: krásně na pohodičku. Shane Ward, No Promises. S vámi hitrá do North Music. Máme už čtvrtek. A krásný čtvrtek přeje Dan. A teď vám nabízím něco, co může nabídnout jen hitrá do North Music. A to, že můžete zažít výjimečné spojení vína a hudby, protože o tom přesně je skvělý projekt Hudba na vinicích s Rajvkou, který je po vinařstvích v celé České a Moravské republice, nebo Českách a na Moravě, takhle to mělo být správně, a vy si to můžete užít celá zdarma. U nás na severu se pořádá ve vinařství Johan V. v Třebivicích nebo na zámku v Mělníku a těch koncertů je celá řada. Přes celé léto můžete zavítat na Tata Boys nebo Horkýže Slíže, Adama Duricu, Olympic, Čechomor, Davida Kolera, Čtyři tenory, Štěpána Kozuba a další. Můžete se podívat na stránkách hudbanavinicich.cz, tam máte celý přehled, kdy a kde se co koná. Jak jsem říkal, vy tam můžete být gratis, celý týden totiž hrajeme o dvě stupenky a vy si můžete vybrat na který koncert chcete a kam chcete. Prostě je to podle vás, kam se vám to bude hodit. Třeba pojedete na Moravu na dovolenou a tam si v rámci Dovči chcete užít tohleto výjimečné spojení dobrého vína a výborné muziky. Zadarmo tam můžete být velice jednoduše, stačí pouze málo. Úplně bych řekl, je to legrace. Celá vaše práce je v tom, že vezmete teď do ruky svůj mobilní telefon, otevřete WhatsApp a napíšete nám sem do studia pouze to, že máte zájem, že chcete soutěžit. Chci soutěžit, to je to, co vám umožní získat dva lupeny na Hudbu na vinicích zdarma a užít si koncert dle vlastního výběru. Pokud náš WhatsApp ještě nemáte, nemáte číslo na nás, je to jednoduchý 37 3 9 9 5 8, to je číslo sem ke mně do studia, 37 3 9 9 5 8, a tam stačí pouze napsat chci soutěžit. To je celá vaše práce, nic víc po vás nechceme a už dneska odpoledne po 15. hodině Kamil odpolední show padla, jednomu z vás zavolá a pokud to zvednete, tak automaticky vyhráváte dva volné vstupy na Hudbu na vinicích s Rajvkou. A můžete si vybrat, kam chcete a koho chcete vidět. Takhle to máme nastavený, takže jestli chcete si to užít, teď hned, posílejte zprávu na náš WhatsApp 37 3 9 9 5 8, chci soutěžit. A po 15. vám všem držím palce.
1: Hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.

0: uších máte Hitrádio Nord Music, díky za to, že posloucháte. A my nejsme pouze Féteru, jako Hitrádio Nord Music, ale taky samozřejmě na sociálních sítích. Takhle upřímně, bez toho to dneska prostě nejde. A pokud máte chvilku čas, tak doporučuji náš Instagram, najdete ho jako Hitrádio podtržítko Nord Music. A pokud jste to ještě neudělali, anebo nemáte možnost, tak můžete se virtuálně projet skrz město Bílina, kde právě dneska skončila dlouhodobá uzavírka, která trvala skoro celý měsíc. A Bílina už je naprosto bez komplikací, teda to se, co se týče té uzavírky, a vy se můžete projet, protože tam je video z toho průjezdu a můžete mrknout, jak je to opravený. A kromě toho taky můžete třeba vyhrát 1000 korun, aby se nadlábli, a to konkrétně poukázku na 1000 korun do Bystra na Lidickém v Ústí nad Labem. To všechno a ještě více děje na našem Instagramu, tak se tam zkuste podívat, budeme rádi. Hitrádio podtržítko Nord Music.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Plážový míč od Dr. Max?
7: To se hodí.
6: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
9: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
15: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
16: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

jako si živáne, to byl Mark Ambor, Belong Together na Hitrádu Nord Music, 11.36 a dneska je čtvrtek, máme parádní letní den venku a pozor, v kinech startují taky čerstvé premiéry a pokud o víkendu plánujete s rodinou únik z reality, mám pro vás tři skvělé tipy, které zabaví jak děti, tak i vás jako rodiče. Ten první tip je velkolepý fantasy velkofilm Odyssea s Mattem Damonem v hlavní roli. Čeká vás jízda plná báječných řeckých hrdinů a

0: Naprosto dokonalá dechberoucí spolupráce Eva Farná Miraj, vzpomeneš si právě teď na Hit Radio Nord Music. Za malou chvíli dorazí 12. hodina, s ní taky srdcovky, opět a zas písničky, které máte v srdci, anebo na který jste dávno zapomněli, tak si je vzpomenete a taky nezapomeňte od 15 hodin odpolední show Padla s Kamilem. Dan se loučí, já se na vás těším opět zítra od 9 hodin a zítra to bude velkolepý. Už jenom proto, že bude pátek. Tak užijte čtvrtek a zítra ahoj.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Naštěji už tam budem?
9: Přestaň! Tu mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Hit Radio.
16: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Děčínsku, na výjezdu z Hřenska ve směru na Mezní Louku. Bourala tam dvě osobní auta, zdržení je nárazové. A ještě na trase Česká Lípa, Lovosice za Kravařemi bude probíhat sečení trávy. Opatrně tam. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzel Rudy.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Uvedl to Peking. Zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzývá proto Prahu k jeho okamžitému propuštění. Letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plexi Tereza Ulrichová.
15: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen naplánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na městské tábory pro děti.
14: Díky nim se rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Nepříjemná změna čeká obyvatele litoměřických částí Pokratice a předměstí. Od poloviny prázdnin budou totiž místo dosud měkké vody dostávat výrazně tvrdou, která sice není nijak závadná, ale může mít negativní vliv třeba na domácí spotřebiče. Změna má nastat 1. srpna a trvat bude zhruba rok. Všechno je to kvůli rekonstrukci vodojemu.
16: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle vyskytnou přáňky nebo i bouřky, a to hlavně na horách. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a ano, je to tady další srdcovky, další fantastický songy a další fantastičtí interprete. Jessie J, House of Pain, Reddy Kirken, taky Elton John společně s RuPaulem, to všechno a ještě mnohem víc, protože odstartujeme to takovým veselým, optimistickým songem od Desiree z roku 98. Je to příběh o pověrách, fobiích a cestování po celém světě a ten jeho vibe, ten vás dostane.

0: Skvělý, co? Desiree Alive jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přeju krásný čtvrtek, v srdcovkách budem pokračovat. Teď nás čeká předělávka jednoho kultovního hitu. Ale nebojte, předělal jí totiž sám ten, který původně zpíval v roce 76. Elton John společně s Kiki D. Legendární věc Don't Go Breaking My Heart. Jo, známe to úplně všichni. No a v roce 93 se Elton John rozhodl tohle přespívat s RuPaulem. Možná znáte, taková legenda drag scény. Ten song je fantastický. Mimochodem třeba ve videoklipu, tak u toho spolu parodují slavné historické i fiktivní milenecké dvojice, jako Antonia Kleopatra, Maria Antoaneta a Ludvík XVI. Je to skvělá věc. A ano, má to extrémní náboj. Doufám, že si to užijete. Druhá dnešní srdcovka, Elton John a RuPaul a Don't Go Breaking My Heart.

0: tak co, baví. Ready Kirken 1+1, Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, když tenhle song vyšel společně s albem Asi se něco děje v roce 2006, tak se v podstatě hned stala nejhranějším songem v českém éteru. Taky za to získali pánové cenu Anděl, takže jo. Teď si vemte po tolika letech, po 20 letech vlastně, a furt nás to baví. Neskutečný. Něco takového má za sebou i song, který nás čeká teď. Ten vyšel teda o dost dřív, vyšel už v roce 92, a to od americké hiphopové skupiny House of Pain. Ten song se jmenuje Jump Around, jo. Je to jedna z nejikoničtějších, nejenergičtějších skladeb 90. let. On se na ní totiž navíc podílel DJ Max, který je členem skupiny Cypress Hill. Víme, že oni to umí. A ano, vznikl song, který se nejen v Americe používá většinou na to, aby nažavil fanoušky jakéhokoliv sportovního utkání. A asi chápete proč. Další dnešní srdcovka, House of Pain a Jump Around.

0: Královna, Jessie J a Domino, Féteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, další dnešní srdcovka, mimochodem tenhle song plný optimismu, taneční energie, který dal naprosto vyniknout právě silnému a stabilnímu hlasu Jessie J, z ní udělal jednu z nejlepších popových vokalistek své generace. Fantastický song. Mimochodem song z roku 2011. Už jsme se hodně přiblížili současnosti. No a teď, teď je čas na vás. Ano, je to tady. Vemte telefony. Vyťukejte 777 937 777 a pojďte mi napsat, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Protože to je samozřejmě důležitý. Vždycky je tam nějaký vztah k tomu, nějaký důvod, proč je to vaše srdcovka. Tak napište, jaká to je a proč. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. No do té doby Michael Schulte nebo Coldplay.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsia s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
15: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
17: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
16: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
17: Když repráky, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.
18: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radia.
0: To je čas na dnešní poslední srdcovku. A to znamená tu vaši. Je to tak, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, ale díky moc, že jste všichni napsali. Další šance bude samozřejmě zase zítra. Dneska splním přání Janě. Ta píše, zahrála bys prosím od Cher Šup Šup Song. Vždycky, když tenhle song slyším, tak mi zvedne náladu. Člověk aspoň na chvilku zastaví a rozvlní boky. Takže, Jani, nejen ty, ale vy všichni, pokud teda zrovna třeba nesedíte v autě, pojďte zkusit na chvilinku zpomalit, zastavit a hlavně rozvolnit boky. Tohle je Cher.

Adam Ďureča, Mandolína, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a co víc, pořád máte šanci. Celý týden opět totiž soutěžíme s For Camping o poukaz v hodnotě 7000 korun. Na tento týden od vás chceme příběhy o vaření venku. V rendlíku, na ohni, pod hvězdama. Prostě tohle všechno. Píšete nám vaše příběhy na hitradio.cz. A v pátek vybereme jednoho z vás. Takové příběhy můžou být i pěkně bláznivé. Třeba jako ten od Lidky. Napíše, jako malé děti jsme s rodičema sbírali šneky na výkup a když jsme se ptali, proč se vykupují, bylo nám řečeno, že do Francie, kde je to pochoutka. Od téhle informace uběhly asi 3 roky. Mně bylo 6, bratrům 7 a 9. Mamka půjčila přes rok velký stan z předsíní, týden jsme byli na dovolené s rodiči a druhý týden sami tábořili na zahradě. Jednou jsme opékali bursty, po druhé brambory a jabka. Ani nevím, koho to napadlo, si udělat tu francouzskou pochoutku. Stejně to byl určitě můj prostřední, věčně hladový bratr. Našli šneky a šoupli je do popela. Chvilku čekali, aby se upekli a po vyloupání z ulity a ochutnání na moc nechutnali. Prskali, ale my se nevzdali. Určitě mají jinou přípravu. Tak popadli hnědýho slizkýho slimáka, napíchli na opékací klacek a znovu opékali. Tentokrát nad ohněm. Dokonce i sůl si přinesli, ale bylo to strašně hnusný. A my přemýšleli, jak jim tohle může chutnat. Jíst slimáky? Ještě, že v té době neslyšeli o žábách. Při vzpomínce se mi vybavuje hořko-slizká chuť. No, tak doufám, že už jste všichni po obědě. A že slimáky dneska nemáte v meníčku. Každopádně ano, tyhle příběhy milujem. Napište ten svůj s vařením venku na hitradio.cz a máte šanci vyhrát voucher v hodnotě 7000 na forcamping.cz. Za chvíli další hity Tayo Cruz nebo třeba Linkin Park. Hit Radio. Hit Radio. Denatura slaví 5. narozeniny a

0: kolik dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
2: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
1: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
4: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Šediny? Zapomeňte! GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku třeba Imagine Dragons nebo Chaos, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, na dálnici D7 u Postoloprc směrem do Chomutova bude tam probíhat údržba vozovky a ještě na trase z Bíliny na most tam budou na Krajnici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Policisté znovu upozorňují na alkohol za volantem i řídítky. Proč je potřeba nulovou toleranci alkoholu při řízení respektovat, vysvětlí mluvčí policejní preventistka Monika Šindlová.
14: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě.
13: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky pak hrozí pokuta 7 až 25 tisíc korun. Poslanec SPD Jaroslav Poldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Zároveň mu zabavila také několik střelných zbraní. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se pak zapojil do činnosti v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Chomutovský akvasvět čeká další oprava. Tentokrát se technici pustí do zařízení, které čistí vodu v plaveckém a rekreačním bazénu. Práce jsou rozdělené do dvou částí. Nejprve přijde na řadu filtrace plaveckého bazénu, no a teprve potom se technici pustí do toho rekreačního. Proto musíme počítat s postupnými odstávkami, celý areál by se zavřít neměl.
15: Jú, Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na Ústecku bude dnes většinou polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na horách. Teploty 26 až 29 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. Doufám, že máte hezký čtvrtek, víkend na dosah a k tomu Imagine Dragons.

V podstatě už legendární song Chaos a vodopády na Hit Radio. A prosím vás, jestli chystáte svatbu, tak mám takový tip, jak vyřešit svědka. Jo, ne jako se ho zbavit, ale naopak, jak mít dokonalýho svědka, protože v Ekvádoru, tam vám teď může sňatek odsvědčit i váš pes. Což je podle mě úplně skvělý. Oni tam na to teď přijali zákon. Geniální tah. Vyhnete se rodinným dramatům, jo, protože víme, on by vám každý chtěl jít za svědka, že jo, teď nevíte, koho si vybrat, kámošky se pohádají, to je strašný, že jo. No ale váš pes. To je skvělý, navíc nepráskne žádnou trapnou historku, jednoduše protože neumí mluvit, že jo? Takže v podstatě dokonalej svědek. Navíc se vám tam neopije, neudělá ostudu. Já myslím, že to je možná věc, kterou bychom měli zavést i u nás, protože ostatně většinou ty psy, nebo i vaši mazlíčci obecně, jsou jediní, kdo v těch vztazích opravdu vydrží od začátku do konce. Takže co, hlasovali byste pro? Případně, jo, leďte do Ekvádoru a vezměte se tam. Romantika s vaším psem. Teď si představte, jak bude roztomilý, až otiskne tu tlapku na ten dokument. No nic, další hity Pink a Nate Ruess právě teď. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Kidlaroy a Justin Bieber. Song Stay právě teď na Hit Radio. Hezké odpoledne, věřím, že už jste po obědě, ale třeba k večeři si dejte těstoviny. Těstoviny jsou totiž nad zlato. Je to tak, policie teď totiž v jedné římské čtvrti musela řešit hlasitou hádku starých manželů. Jo, prostě neskutečný verbál, staříčci na sebe šištali hanlivá slůvka, infarkty hrozily na obou stranách a tak policisté udělali to nejlepší, co mohli. Prostě jim oběma uvařili špagety. Itálie, jasně, že jo. Ale víte co? Ono to totiž zabralo. Oni se dohádali, zbaštili to a usmířili se. Normálně úspěšný zásah, kež by se všechny problémy dali řešit jídlem teda. Ale jinak jo, je to tak, když se do jídla přidá trošku té lásky, trošku té laskavosti a lidskosti. Takže prosím vás, než abyste se doma hádali, radši si udělejte špagety, jo? Do uší k tomu třeba One Republic nebo BB Rexha už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Plážový míč od Dr. Max?
11: To se hodí.
10: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
17: E-pohledávky.cz.
11: Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

New Religion na BB Rexa a Faithless Féteru Hitrádia. Krásné odpoledne, máme půl druhé, čtvrtek, doufám, že máte hezký den. A věřím, že budete mít i hezký večer. Ne, že bych chtěla nakukovat k vám domů, jo, to vůbec. Ale my se vám k tomu opět postaráme o fantastický playlist, protože ano, i dnes večer nás čekají 80, 90 a milénium. A to úplně nejlepší. A věřte mi, potěšíme každýho, jo. Máme něco pro romantiky. Faith Hill, to je prostě geniální. No ale máme i něco pro ty, co chtějí radši trošku divočiny. Ano, ani Britney Spears dneska chybět nebude a máme i něco českýho. A to si dáme hned, co říkáte. Lucie a Lenka Dusilová a jejich sen právě teď.

0: Mika a Grace Kelly, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No a posíláme gratulace, pozor, do olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, protože tam se urodilo, narodilo se tam 11 kolouchů vzácného siky vietnamského. Jsou hrozně roztomilí, vypadají všichni jak Bambi z pohádky. No, jak, jasně, jaký mládě není roztomilý, ale stejně. Co je navíc dost důležitý je, že tady v olomoucké zoo je aktuálně 34 jedinců a to znamená, že v tohohle, v přírodě vyhubeného poddruhu jelena je tohle stádo třetí největší ze všech na světě. Je to mazec neskutečnej, že se daří tyhle ty v podstatě už vyhubené druhy zachránit, takže obrovská gratulace a pochvala do olomoucké zoo. No a vy se na ty koloušky vyražte podívat. Do uší za chvíli tihle ne už tak úplně mladí koloušci, ale pořád skvělí. Simple Plan, Lady Gaga nebo Alex Warren už za chvíli.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naši

0: prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
3: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
4: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdržením.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, právě teď v éteru Hit Rádia, těsně před 14. Za chvilku Mirai nebo Neil Diamond, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8 pozor v úseku mezi 48. a 70. kilometrem směrem na Německo. Bude u hranice probíhat údržba. A ještě D7 mezi 44. a 34. kilometrem bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku.
5: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát!
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Turistické cíle napříč Českem dále lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad, velký zájem je také o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není vše, popisuje ředitel centrály cestovního ruchu František Reismiller.
15: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v CzechTurismu hledáme a představujeme také takzvané neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
14: Turisty v létě láká také stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká Ikvelandia. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona dnes podepsal prezident Petr Pavel. V létě jsou častější otravy z jídla, způsobené viry, bakteriemi i toxiny. Důvodem jsou zejména vysoké teploty. Při stravování mimo domov navíc často nemáme přehled o tom, zda je jídlo připravované bezpečným způsobem. Rizikové je zejména syrové kuřecí maso, ale také při pokojové teplotě odložené uvařené těstoviny a rýže. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Obyvatelé České Kamenice na Děčínsku mohou vyjádřit svůj názor na turismus ve městě. Slouží k tomu anketa na webu města. Otazník je anonymní a vytvořila ho studentka UJEPu v Ústí nad Labem pro účely své bakalářky. Radnice se chce dozvědět, jestli obyvatelé Kamenice postrádají kvůli turismu například parkovací místa, nebo je trápí nějaký jiný problém.
16: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarovsvět.cz.
1: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle vyskytnou přáňky nebo i bouřky, a to hlavně na horách. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný čtvrtek, je to tak? Ano, čtvrtek, ano. No jo, skoro celý pracovní týden za námi, doufám, že se stále držíte a s úsměvem na rtech to zvládáte jako nic. Další hity k tomu, za chvíli Neil Diamond, teď už Mirai.

Volám a Miraj, vy posloucháte Hit Radio? No a je čas si tady ujasnit jednu věc. Pojďme si říct, jestli tohle je pravda nebo bullshit. A to je samozřejmě na vás, dámy a pánové. A hlavně asi dámy v tomhle případě. Máme tady tvrzení, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. To je hustý. 60% žen by radši nakupovalo, než si užívalo intimní chvilky. Takhle, jedna věc je, že nakupovat můžete od rána do večera, můžete to dělat i online, že jo? Nikdo vám nevyčítá, když střídáte obchody, můžete to dělat vždycky úplně sami, jo? Nemusíte předstírat, že se vám něco líbí, nemusíte brát všechno hned, klidně to můžete dát do košíku a pak to z něj zase vyhodit. Takže jak? Dámy. A pánové, můžete na to mít samozřejmě taky svůj názor. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Pošlete hlasovku, to mám úplně nejradši. Souhlasíte s tím, že ženy mají radši nakupování než intimní chvilky? Nebo je to blbost? Rozhodnutí nechám na vás. Posílám k tomu další hity, právě teď Neil Diamond a Two Friends. Jdeme na to!

Radio na Rock Mafia s námi v éteru Hit Radio. No a řešíme tu, jestli dává smysl, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. Z vašich odpovědí to zatím vypadá, že to tak jednoznačné určitě není. Třeba Jana rovnou napsala totální bullshit. Dobře, víme, co preferuje Jana. Potom píše Simona, dobrý den, když jsem byla mladší, rozhodně sex, teď ke stáří radši nakupování. Jasně, je možné, že se to postupem věku samozřejmě mění. I muži na to mají názor, což je v pořádku. Milan píše, někdy je lepší, když si jde nakupovat a já si to udělám pěkně po svým. Tak to mají i ženy přeci, nebo? Milane, necháme to na tom nebo, jo? To si myslím je ideální, ale vidíte, dámy, očividně nás k tomu pánové taky nepotřebujou, tak uvidíme. Dál pište, jestli dává smysl, že radši nakupujeme, než máme rádi intimní chvilky. 777-937-777. A díky všem, co se zapojujete, je to skvělý. Já za to posílám další hity, za chvíli Shakira a teď už jsou tu Roxette, Fade In Like a Flower.

0: Shakira a Zoo v éteru Hit Rádia. A vy jste skvělí. Řešíme tady, jestli je pravda, že většina žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. Nevypadá to podle vás. Každopádně třeba Wendy posílá hlasovku.
1: Ahoj, tady Wendy, tak já reaguju taky na dnešní anketu a řekla bych to asi takhle. Nejdřív toho chlapa musíš pořádně unavit v pelechu, pak mu dát pořádně najíst a potom si ho povodíš jak pejska na vodítku. Protože jak se říká, chlap je nejšťastnější, když má plný žaludek, prázdný pytel. A pak ho otáhneš prostě do těch krámů a už jenom ukazuješ tohle, tohle, tohle a on jenom platí. Takhle to prostě funguje.
0: Neskutečný. Takže ano, to byla Wendy. Věrka píše, nakupování určitě ne, hodím to do skříně a nic z toho. To raději intimní chvilku, anebo s přítelem na dobré čepované pivo. Jo, tady vidíte ty priority. No a uzavřela bych to zprávou od Hanky, která píše, já nemám moc peněz, tak teda jsem pro ten sex. Hele, a to říká asi všechno vlastně. Prostě klasický bullshit. Tak ať už vyrážíte nakupovat nebo dělat cokoliv jinýho dneska, tak si to užijte a za chvíli do uší třeba Hauzír.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Hit Radio. Hit Radio.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio, tady bude jen pro vás.

0: Jiří, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Už jste někdy zažili léto v českém Švýcarsku? A zadarmo? Tak teď můžete. V odpolední show Padla soutěžíme totiž o parádní ubytování právě v českém Švýcarsku jenom pro vás a vašeho partnera, tedy bez dětí.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
0: Radio Nord Music.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: The Fate of Ophelia, posloucháte Hit Radio. Díky za to, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný čtvrtek, uslyšíme se opět zítra úderem 12. u srdcovek, nenechte si to ujít, hezký zbytek dne, za chvíli třeba tohle. Arsidia, Adam Levin, taky skupina Krištof nebo DJ O, mějte se hezky, ahoj.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
2: Letní kino Klášterec nad Ohří.
3: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň. Štíhne mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kurva.

0: někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kouř z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor v Litvínově. Konkrétně v Tržní ulici tam havaroval kamion a momentálně probíhá vyprošťování kamionu právě po nehodě, takže počítejte s tím, že silnice je tam teďka uzavřená. Jinak přeju šťastnou cestu a samozřejmě připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Tým českých hasičů už pomáhá v Řecku. 22členná výprava do svého cíle dorazila ve středu večer. Od dnešního rána už hasiči drží pohotovost u města Patra, kde je zvýšené riziko požárů v přírodě. V Řecku budou stejně jako loni celkem 4 týdny. V polovině mise se členové týmu vystřídají. Dál u nás platí výstraha před bouřkami. Vyskytovat se budou i v následujících dnech a zítra mohou být i silné. Teploty budou stejně jako dnes i v pátek stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku pak až ke 33 stupňům Celsia. Na víkend se ale ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Stavební spořitelny letos v prvním pololetí lidem poskytly nezajištěné úvěry za skoro 24 miliard korun. Meziročně je to asi o třetinu více. Počet smluv o spoření se ale naopak meziročně snížil skoro o pětinu. A klesla také úhrná cílová částka, na kterou si lidé spoří.
7: Fotbalový servis.
6: Možná vztek, možná zkrat a možná taky jen obyčejný smutek a zklamání stojí za incidentem, který se včera stal v závěru semifinálového utkání mezi Anglií a Argentinou. Záložník Jude Bellingham udeřil náhradníka jihoamerického celku Valentina Barsu, který divoce slavil obrat zápasu, který nakonec vyhrála právě Argentina 2-1. Stala se tak druhým finalistou světového šampionátu a opět bude bojovat o zlato. Závěrečný zápas o titul se bude hrát v neděli. Souboj o třetí místo mezi Francií a Anglií pak o den dříve.
8: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Jak se jezdí, už víte, co je novýho taky, tak ještě předpověď meteorologů, kterou jsme ale zase nakousli ve zprávách. Zkrátka dobře, dneska parádně, dneska sluníčko, občas mraky, ale jenom ojedinělé nějaká ta přehánka nebo bouřka a hlavně vedro 25 až 30 stupňů Celsia. No a zítra naopak, zítra se nám zatáhne a čekají se přehánky, déšť a nebo dokonce bouřky, nicméně teplo bude dál a znovu 25 až 30 stupňů Celsia.
5: Radio Nord Music.
0: A my startujeme. Je čtvrtek, 16. července, byly 3 hodiny a právě teď začíná odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. To je neuvěřitelný, jak to letí. Vzpomínám si, jak jsme se těšili na státní svátky a najednou byli pryč. Nadávali jsme sakra zase do práce a dneska už je malej pátek. Tak si to užijte i s kafem.

Nádherný odpoledne vám všem na severu Čech. Je s váma Hit Radio Nord Music. Odpolední show padla, hraje vám pecku Golden. A přátelé, já jsem se včera na vlastní kůži přesvědčil, že vesmír je opravdu v rovnováze. Minus 2000 korun. Tak to je částka, kterou jsem startoval tu včerejší odpolední show. Vyprávěl jsem vám o tom, jak jsem si hodil klíčky od auta na sedačku v autě a než jsem ho stačil obejít, tak to auto se mi zamklo. To znamená, nemohl jsem se do něj dostat, nemohl jsem tím pádem vzít klíče a odemknout ho a tak jsem prostě volal zámečnickou pohotovost, která mě teda do auta dostala, ale stálo to 2000 korun. No a tak jsem včera večer přijel domů, měl jsem takovou pochmurnější náladu, říkal jsem si, čím já bych si udělal radost a napadlo mě vsadit si na fotbal a vsadil jsem na Argentinu. No a jak to dopadlo, víte asi sami, ještě v 85. minutě Argentina s Anglií prohrávala, ale pak teda přišel famózní závěr Argentinců, kdy zápas otočili, vyhráli 2-1 a víte, kolik jsem vyhrál já? 2000 korun! Vesmír je opravdu v rovnováze. Je dobrý to vědět. Nicméně od té chvilky mám taky trošku vrásky na čele, protože moje manželka marodí, tak jsem se rozhodl, že jí dneska udělám v oběd, i když neumím vařit. Takže něco jsem uklohnil a ona byla tak ráda, že za mnou přišla, dala mi pusu a řekla miluju tě, což je krásný. Na druhou stranu, jestli je vesmír opravdu v rovnováze, tak zítra podepisujeme rozvodový papíry.

0: pohoda, která se sluší zahrát někde u vody, co říkáte, sluníčko, sklenička, nějaký dobrý koktejl a k tomu Shaggy vpadla na Hit Radio Nord Music. Můj pes byl dneska v Labi dobrovolně, já nedobrovolně. I my jsme chtěli do vody, protože když jsem dopoledne venčil svého psa, už byl hic, už bylo vedro, takže když jsme byli uprostřed louky a zjistil jsem, že můj pes absolutně nechce běhat a hledá strom, kde by si lehl do stínu, říkám, jasný kámo, ty nechceš dneska běhat, ty se chceš vykoupat. Takže jsem ho vzal pěkně k Labi. A bohužel všude byl strašný sráz, nikde se nedalo do té vody vlíst, tak jdeme podél toho břehu, hledáme, až jsem našel místečko, ne že by to bylo nějaký přivítivější, ale byly tam aspoň kameny, po kterých se dalo seskákat do řeky, takže samozřejmě pes to je zvíře, to je kamzík, takže udělal hop, hop a byl ve vodě, já zvíře nejsem a navíc jsem měl na nohou žabky, takže jsem udělal hop, hop až bluňk. Naštěstí mobil jsem nechal v autě, takže potopený jsem byl akorát já, nicméně v tom vedru, který je dneska na severu Čech, jsme byli oba do 5 minut zase suchý. Tak krásnou koupačku, jestli si ji taky právě teď někde užíváte. No a já už za chvilku hraju na všechny severočeské koupaliště Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe na Hit Radio Nord Music.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Max útočí na regál.
8: Barča skvěle trefila nákupní koš.
7: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
8: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
10: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
9: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
11: Prosecco přesně v italském stylu?
12: To je Mionetto.
11: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
12: Mionetto.
11: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
12: Mionetto.
11: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
12: Mionetto. Víc než jen prosecco.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
16: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1 000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu.
17: Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
18: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

jsme padla na Hit Radio Nord Music Radio, které vám hraje, ale které má pro vás taky fantastický ceny. Co takhle užít si to letošní léto, aspoň na chvilinku, bez dětí? Jestli máte zájem, tak přesně o tom je naše soutěž o Český Švýcarsko a k tomu pozor, pobyt pro dvě osoby na jednu noc zdarma v hotelu Ostrov. Myslím si, že každý z nás už někdy o hotelu Ostrov slyšel, ale kdyby náhodou ne, prosím vás, to je místo, kde si fakt jako vyčistíte hlavu, jednak na parádním vejšlapu a pak si královsky odpočinete. Přímo od hotelu můžete vyrazit na hřebenovku a samozřejmě další skvělý pěší tury Českého Švýcarska a až se vrátíte, tak jenom schodíte batoh, prohřejete se v útulným wellness. Navíc koukáte přímo na skály, takže to je odpočinek se vším všudy. A pak si dáte dlabanes, protože je tam i fantastická gastronomie. Prostě, jestli si chcete fakt odpočinout, doporučuji právě Hotel Ostrov. Více dozvíte na jejich webu www.hotelostrov.com. No a jak tuhle úžasnou cenu vyhrát? No, že nám něco prásknete právě na ty vaše děti. Že vzpomenete na to, co jste s nima zažili, co vám provedli. Zkrátka dobře, jaký s nima bylo kdysi léto a napíšete nám to na náš WhatsApp 37 39 958. Takže čekám na vaše crazy šílený příběhy o dětech z léta, všechny je dávám do osudí, no a po 17. hodině zase jeden příběh vylosujeme a já už vám pak jenom zavolám, že vyhráváte Český Švýcarsko a navíc pobyt pro dvě osoby na jednu noc v hotelu Ostrov. Tak kdo má zájem, může začít psát teď 37 39 958. Těším se.

0: Mimochodem, jak jste na tom v práci vy? Jste solisti? To znamená, že přijdete do práce, jste tam vlastně úplně sami, uděláte, co je potřeba a zase sami odcházíte? A nebo naopak makáte v těch obřích skupinách, ať už v kancelářích nebo někde ve skladech, kde je tolik lidí, až vám z toho třeští hlava? Ať už tak nebo tak, já připomínám, je 3:45 a venku krásně. Takže přátelé, nejvyšší čas zhasnout, zalígrovat, fertik a domů. No a na cestu domů vám budu hrát další pracanty, dokonce 3 dohromady. Další hit, pod kterým jsou podepsaný David Guetta, Alphaville a Ava Max. Hit, který je notoricky známý. Forever Young. Tak ať vám to domů pěkně šlape. Z Hit Radio Not Music.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG-21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Franto, co jsi to zaskoupil?
9: Zavařovací hrnec.
8: A co budeš dělat?
9: V létě okurky, v zimě svařák.
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů.elektro.cz.
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
12: Už tam budem? Nech toho!
13: Raději už tam budem?
12: Přestaň! Štíl mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
17: Přijelně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24

0: všetkých rodín. Řešil aj drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Nord Music. Teď už nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jedna aktuálka na Lounsku, konkrétně v Žatci v Plzeňské ulici před kruhovým objezdem s nádražní směrem z centra bouralo osobní auto s nákladňákem. Takže v tomhle místě určitě počítejte se zdržením. A dále připomínám, že na D8 na 33,5 kilometru ve směru do Prahy stojí porouchaný kamion, tak radši zpomalte, ať do něj nevrazíte. No a největší komplikace, která pravděpodobně bude trvat až do zítřka, tak je na Mostecku, konkrétně v Litvínově v Tržní ulici. Probíhá tam vyprošťování kamionu po nehodě a silnice je uzavřená. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Je 16 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět zdražily. Tempo navíc zrychlilo. Litr benzínu se u čerpacích stanic aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 20 haléřů. Před týdnem byl skoro o korunu levnější. Za naftu pak motoristé platí o 2 koruny více. Litr vychází na 37,60. V Česku je čím dál více vysokoškolských studentů. Konkrétně mezi roky 2019 a 2025 se jejich počet zvýšil o 15%. Důvodem je hlavně rostoucí počet čerstvých maturantů, kteří pokračují ve studiu. Potvrzují to i další data. Přibližuje je Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu.
9: Důsledkem bylo ve stejném období zvýšení podílu studentů mladších 25 let ze 66% na 74%, jakož i nárůst podílu studentů v bakalářských studijních programech z 58% na 62%.
8: Nejvíce nových studentů loni zamířilo do oboru obchodu, práva a zdravotnictví. Únik osobních dat z nového státního systému byl nejspíš mnohem rozsáhlejší, než úřady přiznávaly. Podle serveru novinky.cz se citlivé údaje z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů dostaly ke skoro 3,5 tisícům firem, u kterých dotyční v tu dobu vůbec nepracovali. Teď jedna kuriozitka ze sousedního Německa. Rychlovlak projíždějící Hamburkem musel udělat neplánovanou zastávku. Důvodem byl chybějící toaletní papír. Vlak vedoucí proto vyběhl, aby doplnil zásoby. Poté mohl spoj bezpečně pokračovat.
10: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Léto na severu Čech pokračuje. Venku modro, svítí sluníčko a na teploměrech 25 až 30 stupňů Celsia. Nicméně pozor, zítra by se to mohlo změnit. Teplo sice zůstane dál, znovu až 30 stupňů, ale měly by dorazit mraky, mělo by se zatáhnout a zítra se čekají přehánky, déšť anebo bouřky. Tak ať vás to někde nechytí.
2: Hit Radio Nord Music.
0: No a odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským jede dál. Já připomínám, že taky jede soutěž o ubytování v Českém Švýcarsku zadarmo. Stačí napsat, jaký šílený zážitek jste zažili s vašima dětma a to sice na náš WhatsApp 37 39 958. A jste ve hře? Takhle jednoduchý to je. Teď už hello.

Lose Control vpadla na Hit Rádiu Not Music a severočeská kina prý budou ode dneška praskat ve švech. Je to tady, je čtvrtek, den filmových premiér a konkrétně dneska 16. července a to znamená jedno jediný, přátelé, i do kin na severu Čech dneska vstupuje Odysea. Slyšeli jste o tom už? Minimálně název, anebo dokonce příběh, anebo to velký očekávání, který kolem toho je. Odysea je skutečně film, který by měl dobývat kina po celém světě. Všichni si o toho moc slibují a prý to bude fantastická podívaná. Tak jsem zvědavý. Já jenom prozradím, že právě Odysea v tomhle příběhu hraje Matt Damon a jeho návrat domů nebude vůbec jednoduchý, protože cestou bude muset bojovat proti bohům, proti obrům a taky se svůdnou kouzelnicí. Zkrátka dobře, těch nástrah tam bude spousta. Možná jste fanoušci tohodle typu filmu, tak vy se určitě těšíte a vy ostatní úplně nevíte, co od toho očekávat. No, rozhodnutí je samozřejmě na vás. Já jenom přemýšlím nad tím, jestli v půlce léta je dobrý termín na premiéru filmového trháku. Řekl bych, že půlka lidí prostě do kina nepůjde, protože v tomhle počasí budou až do večera úvody. A ta druhá se tam naopak ještě ráda půjde před tím vedrem skovat, protože tam je klimoška, je tam kola a je tam popcorn. Takže ať už jste v jakýkoliv půlce, přeju vám, ať se vám třeba v Ústí, v Teplicích anebo v Mostě, kde všude Odysseu dávají, tenhle biják líbí.

0: Čtvrt na pět ukazujou hodiny a za náma Evanescence Vpadla na Hit Radio Not Music. A nám pokračuje soutěž o Český Švýcarsko s ubytováním úplně gratis, přátelé. Konkrétně pobyt pro dvě osoby na jednu noc v hotelu Ostrov. No kdo by to nebral? Užívat si takhle nádherný léto v takhle nádherném prostředí a nezaplatit za to ani korunu. Má to jenom jednu jedinou podmínku. Chceme, abyste nám na náš WhatsApp 37 39 958 poslali ten nejcrazy příběh s vašima dětma z léta. Co šílenýho jste s nima zažili, co šílenýho vám třeba provedli, zkrátka dobře, na co nikdy nezapomenete. Já děkuju za všechny příběhy, které zatím dorazily, slibuju, že všechny poctivě házím do osudí, až budeme losovat, tak každý má šanci, ale jeden jsem si teďka půjčil a musím ho hodit do éteru, protože ten mě zatím pobavil nejvíc. Napsala ho Mirka z Litoměřic a píše: manžel nadává, že kvůli synovi máme málo sexu. Pořád je někde kolem nás. Během letního stanování tak vymyslel, že kluk bude spát pod čirákem, aby z něj byl správný zálesák. Když už to vypadalo, že ve stanu k něčemu dojde, rozepl se zip od stanu a syn prohlásil, že venku nebude, protože se tam bojí. Tak spal zase s náma. Mirko, děkuju moc za příběh ze života, asi takhle bych to nazval. I to je samozřejmě příběh, který přidáváme k těm ostatním, takže teď už je jich v osudí opravdu hromada a po pátý s tím osudím zatočím, jeden příběh vylosuju a slibuju, že autorovi zavolám, že vyhrává pobyt v Českém Švýcarsku, a to konkrétně pro dvě osoby na jednu noc v hotelu Ostrov úplně gratis. Tak jestli chcete tuhle cenu taky, zkuste štěstí a napište svůj crazy letní příběh s dětma na náš WhatsApp 37 39 958. Hodně štěstí.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
12: Hit Radio.
13: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
13: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Padla na Hitrádiu Nord Music čokoládová kráska Rihanna. Žena, která bohužel na sever Čech nedorazí, ale koho tady můžete vidět, jsou třeba Monkey Business. A nebo Davida Kolera.

0: A to pořád není všechno, protože já můžu přihodit i další slavní jména, jako jsou Olympici, Čechomor, Queenie, Horký žeslíže, dvojice Krhout Kozub, Adam Ďurica a nebo čtyři tenoři. Tihle všichni vystoupí v rámci hudby na Vinicích s Rajvkou. Hit Radio Nord Music je hrdý mediální partner a proto máte šanci vidět všechny tyhle hvězdy úplně zadarmo, protože my o ně soutěžíme na našich sociálních sítích, ať už na Facebooku, anebo na Instagramu, kde nás najdete jako Hit Radio podtržítko Nord Music. Není to nic těžkého, dokonce, když budete mít to štěstí a vyhrajete, můžete si i vybrat, kde byste chtěli řádit a na koho byste chtěli řádit. Vybírat můžete jednak z vinařství Johan V. Třebí v Lidcích, anebo třeba zámek Mělník. Takže přeju hodně štěstí, vidíte sami, že na Hit Radio Nord Music je to i v létě pestrý, ať už u nás ve vysílání, anebo na našich sociálních sítích. Tak teďka fofrem na Facebook nebo na Instagram zkusit vyhrát hudbu na Vinicích s Rajvkou. Držím palce.
1: Hudba na Vinicích.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je hudba na Vinicích.

0: Hraje vám už čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music. Hraje vám Madonu a Sorry. No a omlouvá se i Miraj Navrátil za nachytávku na Colors of Ostrava. Jo, jo, tenhle vyhlášený festival včera odstartoval. Colors of Ostrava je tady s náma až do soboty a střídá se tam jedno slavný jméno za druhým, včetně kapely Miraj. Ale Miraj Navrátil si řekl, že si ten letošní ročník trošičku zpestří. A tak se hodil do civilu, respektive oblékl se a la John Lennon, to znamená dlouhý vlasy, lenonky, květované oblečení, stoupnul si před areál a když viděl, jak lidi postupně přichází na tenhle ten festival, tak jim prostě chtěl zvednout náladu a naladit je na všechny ty hvězdy, který pak uvidějí, a chtěl si s nima zaspívat. Aniž by ho kdokoliv poznal, aniž by prásknul, kdo je. Zkrátka dobře, vzal do ruky kytaru a zahrál stánky a la Honza Nedvěd. Takže přátelé, takhle nějak to včera vypadalo na startu festivalu Colors of Ostrava.
1: Já vás si rozehrát ještě předtím, než budete na ty

0: Úžasný. Jestli jste v té Ostravě byli taky, tohohle týpka jste viděli a zpívali s ním, tak prosím vás, to byl Miraj Navrátil z kapely Miraj. My si ho dáme už za chvilinku s Evou Farnou, její hit Vzpomeneš si vpadla na Hit Radio Nord Music. Tak krásný odpoledne.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto.

0: To v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
2: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
6: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: To není možný, že to ještě nemáte.
9: Tak my taky čekáme, že jo?
10: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím.
11: Tak to musí stát na účtárně.
8: To už je po splatnosti.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech a já ještě jednou připomínám tu největší komplikaci, která se stala dneska odpoledne. Konkrétně v Litvínově v Tržní ulici došlo tam k havárii kamionu a probíhá tam aktuálně vyprošťování, takže silnice je uzavřená. Ještě jednou připomínám Litvínov v Tržní ulice. Jinak přeju šťastnou cestu a vy můžete volat na 800 900 952.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
8: Máme 17 hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. V první emisi si je koupilo 92 tisíc lidí. Celkový objem objednávek byl 80 miliard. Ne všechny objednané obligace, ale lidé zaplatili. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Mimořádně vzácný přírůstek dnes ohlásila pražská zoologická zahrada. Narodilo se jí 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět v polovině června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v pražské zoo po 8 letech. Jakmile překonají nejrizikovější období, představí se i veřejnosti. Zahraniční dovolená vyjde letos Čechy v průměru na 21 tisíc korun na osobu. Je to podobně jako loni. Za tu zemskou dovolenou pak Češi plánují zaplatit zhruba polovinu. Odhalil to nejnovější průzkum. Nejvíce dotázaných, skoro 40%, za dovolenou utratí od 15 do 30 tisíc. Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Do této fáze bojů se Češi zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o světový šampionát, který se bude hrát příští rok v Kataru.
9: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Uf, to je ale pařák. Pere to pere i k nám do studia Hit Radio North Music. Zkrátka dobře, léto se vším všudy a takhle to bude vypadat až do večera. Zítra stejný teplo, 25 až 30 stupňů Celsia, ale pozor, obloha se nám změní. Zítra se zatáhne a můžou dorazit přeháňky, déšť anebo bouřky. Tak ať vás to někde nechytne.
2: Hit Radio North Music.
0: No a my jdeme na poslední společnou 60-minutovku, neboli je tady poslední hodinka čtvrteční odpolední show Padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským. A jak už dobře víte, to je ta hodinka, kdy se rozhodne, kdy ze všech vašich zpráv na WhatsAppu vyberu jednu a ta vyhraje úžasný pobyt zadarmo v Českém Švýcarsku. Tak hodně štěstí, teď George Ezra.

0: In My Head, to je další hit v odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music, ale teď už je řada na vás. Je tady ten okamžik, kdy jsme z osudí našeho WhatsAppu 37 39 958 losovali ze všech vašich crazy letních příběhů s dětma. Právě ty jste měli posílat za to, že máte šanci vyhrát ubytování v českém Švýcarsku úplně gratis a užít si tak volno bez dětí. Tak, kdo pak to vyhrál dneska? Komu právě teď zazvoní telefon? Jdeme na to.
1: Novolová, prosím, dobrý den.
0: Tady je Kamil Bílský, odpolední show Padla a Hit Radio Dot Music. Ahoj, Wendy.
1: Čau.
0: To je, panečku, radosti hnedka na úvod. To já vždycky miluji, no, když slyším na druhé straně smích.
1: No, je velké. Já jsem se tady ještě se tady tlemí, jak praštěnej, no, co dělá, co. Pani, jsme prostě crazy family.
0: To je dobře a doufám, že budete vysmátý ještě víc, protože Wendy, já ti volám, že počítač dneska ze všech příběhů vylosoval právě ten tvůj a to znamená, že vyhráváš pobyt v českém Švýcarsku. Dvě osoby, ne. Jedna noc, hotel Ostrov. Gratuluju!
1: Super, děkuju.
0: Je to doma, jak se říká. Je to doma.
1: Já mám husí kůži. Já mám husí kůži jak sirky normálně. Kdybych to viděl teďka.
0: Věřím ti to. Věřím ti to, protože nejenom český Švýcarsko, ale samotný hotel Ostrov, to je paráda sama o sobě. A to všechno jenom za to, že tvoje dítě řádilo s nůžkama. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Tak pojď nám povyprávět, ať všichni víme, jaký příběh dneska vyhrál.
1: Hele, bylo jim asi 7 let a prostě každý prázdniny se u nás scházelo půlka vesnice, pomalu všechny děti. A takhle jednou prostě pršelo, bylo ošklivo, takže bazén se nevyužíval, byli nahoře u holky v pokojíčku a já říkám, ty děti si tak pěkně hrajou, to je prima. Byl klid, takže jsem si tak jako dole užívala. A jednou jsem viděla, jako jak ta holčička, ta malá, se jmenovala Jituška, jak vidím takhle, podotýkám ještě, že měla krásný, dlouhý blondětý vlasy. A najednou vidím, jak ta holčička takhle z toho horního pokoje běží po těch schodech, proběhla mi tím obývákem, proběhla tou chodbou a najednou zmizela. Já říkám, pane bože, a teď mi cvaklo v té hlavě a říkám, na té holce bylo něco blbě. Říkám, pane bože, co se stalo? Já jsem za ní vyběhla ven, volám na ní, Jituško, a ona se otočila, chudák. A ona na té hlavě, ona vypadala, chudák, jak když je nemocná. Místa na pleš, kouskama prostě takhle vlasy vlály, místama prostě ježka, šíleně prostě spizděná, zbohyzděný dítě, prostě úplně strašně. A tenkrát její maminka dělala s mým tatínkem na dráze. S náma tenkrát nemluvila asi půlka vesnice. To bylo prostě něco šíleného, protože jsme prostě takovým způsobem na minimálně půl roku zhvězdili dítě, který jako v 7 letech mělo nosit růžový šatičky, mašličky v dlouhých blondětejch vláskách a holt moje dítě...
0: Kadeřnice zadarmo. Hele, úplně se umím vžít do situace těch rodičů, když jim ta holčička přišla domů. Na druhou stranu, víš, kolik dneska stojí kadeřník?
1: Já vím, naštěstí se tomu, takhle, naštěstí se tomu moje dítě nevěnuje, takže... Zná dobře.
0: Každopádně, tenkrát to byl zážitek zadarmo a tenhle zážitek ti vyhrává český Švýcarsko a pobyt pro dvě osoby na jednu noc v hotelu Ostrov. Ještě jednou velká gratulace.
1: Děkuju moc a já posílám všem krásný léto, všem vám strašně moc děkuju a buďte pořád tak skvělí, protože mi zlepšujete prostě náladu a celý den.
0: Děkujeme. Wendy taky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak to byla Wendy z Mělníka, další šťastlivec, který v této soutěži uspěl. No a protože zítra je pátek, tak já dám naposledy do placu český Švýcarsko a nádherný ubytování úplně gratis. A to všechno za poslední crazy dětský příběhy od vás. Tak si uložte náš WhatsApp 37 39 958 a pokud tam pošlete nějaký příběh, i vy budete zítra ve hře. Držím palce.

0: padla. It's beautiful things. Hit Radio Not Music. Benson Boone a venku neskutečný vedro. Prostě léto na severu Čech na plný pecky. Jenom si říkám, dá se vůbec v tomhle tom vedru grilovat? Grilování samozřejmě k létu patří, ale v těchto teplotách dá se to vůbec u toho grilu přežít? Možná tak ponořený pokrk v bazénu a jenom vystrčit jednu ruku a nenápadně otáčet maso nahoru a dolů. Jinak si to neumím představit. A nebo varianta tábora, počkat si, až sluníčko zapadne, počkat si, až se večer trošku ochladí a upít si třeba buštíka na ohni. Proč ne? Kdybyste potřebovali plamen, za chvilku jeden dodá Kateřina Marie Ticha. Tak přeju krásný léto s Hit Radiem Nord Music.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Radio.
13: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Star Walking, to je další pecka, která zazněla v půl šestý, v odpolední show padla na Hit Radio North Music a my jdeme do pravěku. Myslím tím za legendárníma peckama, který jsme milovali ať už v letech 80., 90., anebo na začátku milénia. I dneska od 18 hodin tyhle hity na Hit Radio Not Music. Ovšem pozor, dneska mezi nima budou taky interpreti, o kterých už se nemluví. Interpreti, který dokázali splodit slavný hit a vypustit ho do světa, ale dneska, jak se lidově říká, už po nich neštěkne pes. Tady je ochutnávka z toho, co uslyšíte dneska po 18. na Hit Radio North Music. Hit the power asi netřeba představovat. A vzpomínáte ještě na Snap? A nebo jedna zmrzlinová. Do dneška se hraje Ice Ice Baby.

Našlápnu to měla parádně, ne že ne, ale její soukromí asi netřeba komentovat. Tak tohle to všechno a mnohem víc uslyšíte dneska po 18. na Hit Radio North Music, kdy si opět připomeneme hity let 80. 90. a milénia. No a tady jeden předkrm ode mě přímo pro vás, Shania Twain na Hit Radio North Music.

0: Ve 6:45 vpadla na Hit Radio Nord Music Alvaro Soler a Animal. A právě souboj animáků je na našich sockách ve finále. Celý týden jste rozhodlo vy o tom, který animák je úplně ten nejlepší na světě. Celý týden jste vyřazovali všechny ty, který nemají šanci vyhrát. Až tu máme finále. Přátelé, proti sobě stojí Shrek a Madagaskar. Tak, který je ten nejlepší? Který podle vás vyhraje? Který animák je podle posluchačů Hit Radio Nord Music ten nejlepší na světě? Je to už jenom a jenom na vás, protože zítra se rozhodne o vítězi. A může rozhodnout cokoliv. Může se vám líbit Shrek, protože to byl ten první animák, který jste začali vnímat a který milujete do dneška. Ale může to být taky Madagaskar, protože vás prostě rozesmál. Může to být zelený zlobr z bažin, ale může to být taky parta zvířátek, co zdrhla ze zoo. A možná o vítězi rozhodne i muzika, protože i ta se povedla. Ať už pro Shreka. No a troufám si říct, že ta pro Madagaskar je už dneska legendární. Tak jestli se chcete zapojit do souboje taky, hlasujte na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už

0: Buďte s rodinou, přáteli nebo sami. Inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
4: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
5: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
6: A já vám jako dlužím?
7: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Rádio Nord Music.
1: Za náma Lady Gaga na Hit Rádio Nord Music a protože bude 6, tak i padla má pro dnešek padla. Loučí se s váma Kamil Bílský, přeju krásný zbytek dne, no a těším se zase zítra ve 3. Když já přijdu do práce, tak vám už začne páteční volno. Tak se mějte hezky, ahoj a na závěr činasky.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Litoměřicích, a to konkrétně v ulicích Nerudova, Kořenského a Nezvalova. Probíhají tam totiž práce na silnici, takže místo je neprůjezdné, tak s tím počítejte. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KSC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KSC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění svoji adresu. Z webu mojedatovaschránka.cz nově přechází na datovka.gov.cz, tedy pod jednotnou doménu České státní správy. Stará adresa bude fungovat zhruba do konce srpna, poté uživatele automaticky přesměruje. Datovky využívá přes 5 milionů uživatelů. Rakouská policie zastavila v Horních Rakousech auto s dvojicí Čechů. Ujížděli před českou policií. Zatímco 28-letou českou řidičku rakouská policie zadržela, 44-letý Čech cestující jako spolujezdec uprchl do polí a policisté ho ani s pomocí psů a vrtulníku nedokázali dopadnout. Incident se stal v neděli pozdě večer. Evropu sužuje prachové znečištění, potvrdila to nejnovější studie, podle které může výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší a také zdraví obyvatel. Koncentrace prachu rostly napříč celým kontinentem, nejvíce na jihu Evropy a ve Středomoří. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon.
14: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
13: Bude polojasno, oblačno v druhé polovině noci, předpokládáme v západní polovině Čech zataženo, místy déšť nebo přehánky a také bouřky. Nejnižší noční a ranní teploty 19 až 15 stupňů. Zítra nás čeká převážně oblačný polojasný den, odpoledne a na večer opět dorazí přehánky nebo silné bouřky a nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě mnohem tepleji.
15: Čtvrteční večer, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

Tohle je trocha poctivého rock'n'rollu. Kenny Loggins, Footloose. To jsme hráli na Hitrádiu právě teď. A takhle energicky jsme odstartovali hudební speciál Hitrádio Classic. Mimochodem, Kenny Loggins, to je v podstatě takový král hudebních soundtracků. Dokonce se mu tak v 80. skutečně přezdívalo, protože v roce 1984 dalo dohromady soundtrack Footloose ke stejnojmennému filmu. No a o dva roky později se mu do sbírky přidal ještě jeden a možná mnohem více významnější majstrštyk. Film Top Gun, ten se stíhačkami, kde Tom Cruise zahajoval svou kariéru, taky Val Kilmer byl tehdy v hlavní roli, ten určitě znáte, tak i k němu právě připravoval píseň Danger Zone, která se stala pro film Top Gun naprosto ikonickou skladbou. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme servírovat, a to až do 21. večerní, to nejlepší z 80. 90. a milenia. A tohle už jste určitě poznali, nezáměnitelná Britney Spears. Oops, I did it again. I my jsme to znovu udělali. Odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic.

0: The Power, tak to je single, za kterým stojí partička Snap. Takhle zní čtvrtek na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A opravdovou klasiku připravil Michael Jackson na své legendární desce Bad, která vyšla v roce 1987, se objevila písnička Smooth Criminal, která pak vyšla znovu ještě jako single o rok později. No a my tady pro vás máme, hrát vám ji budeme už za pár minut, k tomu přidáme třeba Color Factory, rozhodně bude se poslouchat.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Max, útočím na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je klasika, která nesmí chybět na žádné pořádné retroparty. Takovou menší retroparty si teď užíváte na Hitrádiu. Hudební speciál Hitrádio klasiky totiž je v plném proudu, až do 21. večerní vám nabízíme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tohle byla partička, částečně z Francie, částečně z Německa. Eurodanceový projekt French Affair s hitem My Heart Goes Boom. Ray Parker připraven, Ghostbusters, to znáte, Krotitelé duchů, v Čechách velmi známý, velmi populární snímek. No a ten soundtrack, ten se stal přes léta naprosto ikonickým. To je on. Velká paráda. Za chvilku přidáme Aerosmith, Living on the Edge. Taky na to si můžete počkat. Řízneme do kytar. Užívejte čtvrtek s datem 16. července.

0: za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i po 19. hodině. Hezký večer.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Tak tohle je opravdová legenda Alice DJ, Will I Ever. Naprostá ikona přelomu 90. let a taky období milénia. Právě tam jsme se pohybovali právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Znamená to, že až do 21. večerní vám servírujeme právě to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu, to nejlepší od 80. až po milénium. No a pokračovat bude další velká klasika, velká romantiárna. Arch Overkill, Girl, You'll Be a Woman, to pro vás máme nachystané. No a za chvilku to rozjede taky David Bowie se svou legendární China Girl. Takové budou příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek.

0: China Girl, tak to je píseň, kterou jsme teď poslouchali od Davida Bowieho. V uších máte Hit Radio. Mimochodem, písnička o jednom velkém přátelství. David Bowie totiž původně tuhle písničku zprodukoval pro Iggyho Popa. Bylo to v 80. kdy se Iggymu Popovi moc nedařilo, finančně na tom nebyl dobře a David Bowie mu chtěl nechat vydělat. Tak v podstatě svůj hit přenechal právě jemu. Iggy Pop na něm něco málo vydělal a David Bowie si ho o pár let později vzal zpátky, aby ho znovu vydal pod názvem China Girl. No a mohl si vydělat i on. Takže vlastně to takhle krásně zrecykloval. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasik, plný toho nejlepšího z minulosti. Nachystaná je taky Alexia. Takhle znělo rok 1997. Možná si vzpomínáte na tehdejší léto, protože tohle to naprosto královalo éteru. A za chvilku vám to připomeneme na Hit Radio.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro

Never Alone se zpívá v téhle písni. Ani vy nejste sami, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle je jeden z nejzásadnějších hitů léta roku 1993. Tohle byl krátký návrat na taneční parkety. Pokud máte rádi projekty jako Culture Beat, Unlimited, 24/7 nebo Alice DJ, tak vás tohle určitě bavilo. Two Brothers on the Third Floor. Mimochodem, ano, ten název vznikl prostě podle toho, že šlo o dva bratry, kteří v nizozemském Utrechtu bydleli tehdy společně jako rodina v paneláku ve čtvrtém patře. No a tak si tedy rozhodli, že se pojmenují v rámci svého umělectví jako Two Brothers on the Third Floor. Madonna, ta nesmí chybět, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tak tohle je její klasika Like a Virgin.

Tohle bylo pořádný nářez Def Leppard, Let's Get Rocked. A my to zase uklidníme, na Hit Radio bude totiž pokračovat třeba tenhle krásný ploužák, velká romaťárna, velká pohodička a hlavně soundtrack ze snímku Pearl Harbor. Rok 2001, zpěvačka Faith Hill a písnička Deal Your Be. I tu pro vás máme připravenou taky Nahá, to je písnička skupiny Vanastovy věci a do konce hodiny stihneme určitě dát prostor taky norským Aha, Take On Me, i na to se můžete těšit.

0: se recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Music.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

kterou si hrajeme ve čtvrtek večer, 2 minuty před 20. New Soul byl single, na který jsme taky vzpomínali. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat nám bude dalších 60 minut.

Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.

Tak tohle je písnička, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. Velká klasika. Mike Oldfield, taky Roger Chapman v singlovce Shadow on the Wall. Posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milenia. My se teď vrátíme na taneční parkety roku 2001. Tehdy na desce Chances vyšla písnička Forever in Love. Interpretem nikdo jiný než Silver, to je belgická skupina, která královala své době. No a my rádi právě teď v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic připomeneme největší hit kariéry.

0: první projekt Era a Meno. Další věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do 21. večerní vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia a nemůžeme si odpustit ani tuhle fantastickou věc. To je Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Taky skupina MIG21 přispěje, nebo Adamsky, na to se můžete těšit do příštích minut.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hit Radio.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

stálice českých hudebních festivalů a městských slavností skupina MIG 21 Slepic Pírka. To jsme slibovali a odehráli právě teď. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat velkou taneční klasikou. Culture Beat v roce 1995 vypustili singlovku Inside Out.

scary.

0: Kdyby bylo rok 1985, řekli bychom, tohle je novinka letošního léta. Kdyby byl rok 2022, řekli bychom, tohle je písnička, která se velmi nečekaně objevila ve čtvrté sérii Stranger Things. Kate Bush, Running Up That Hill, to jsme hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A co to bude dál? Třeba tahle fantastická věc irské dívčí skupiny Kors. Tři sestry se potkaly v jedné skupince, aby dali dohromady několik písniček. Veskrze vlastně hitů. Irresistible je jeden důkaz za všechny. Máme ho pro vás připravený do konce té aktuální hodiny. A přidáme třeba ještě partičku Five. Hodně pozitivní vlna. Hymna čtvrtečního večera. Keep on moving, tak i to je věc, kterou uslyšíte v dnešním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ještě pro vás pár pecek minulosti máme.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Tohle bylo Hit Radio Classic s datumem vydání 16. července 2026. Více nám do toho dnešního vydání už nevejde, to znamená 80, 90 a ty největší hity milénia uslyšíte zase zítra úderem 18. večerní. Tak se budeme těšit, posloucháte Hit Radio a za chvilku už taky Cranberries, skupinu Jelen, taky ale Farben se přihlásí o slovo. Prostě o vaše sluchovody bude dobře postaráno. Tak užívejte zbytek čtvrtečního večera.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, zas to musím řešit já.
4: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hit Radio.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prosím.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si je

se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a pak.